hned za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Méně větrníků, více elektřiny, větrný park na Znojemsku čeká proměna. I to probereme teď u nás na Krokodýlu. 5 větrných elektráren v Břežanech na Znojemsku skončí. Od příštího jara je nahradí 2 výrazně výkonnější turbíny, které mají vyrábět násobně více elektřiny. Obnova více než 20 let starého větrného parku začala na konci srpna a potrvá do jara příštího roku. Tak jenom, abyste věděli, co se tam děje na Znojemsku. Teď na Znojemsko a na naší frekvenci 96,2 FM posíláme další hit. Jarek Hemala pře hezký poslech.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Mého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky svědců. I právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Určitě spousty z vás, pokud jezdíte Brdem, jste si všimli tohoto krásného kostelu, který na dálku je vidět. A několik stovek věřících zaplnilo kostel právě blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Chrám, který slouží věřícím už od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu za 137,5 milionů korun zaplatili dary věřících. Tak, jenom abyste viděli, když půjdete kolem, už je to ofiko, ať se samozřejmě vám kostel líbí, užijte si samozřejmě bohoslužby a vůbec další věci, které se tam budou odehrávat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Jak tematické, David Klor zpíval až do zpívanky svoji píseň Bude ráno. Právě ji dospíval a právě ráno máme. Máme 5 hodin 31 minut. Dobrý den, máme pátek 25. září. Pracovní závěr 39. týdne. Zlata a Zlatuše dneska slaví svátek krokodýl. Gratuluje. Jak to vypadá venku? Jakých 90 stupňů? Dneska jdou mraky úplně přesně od severu k jihu. Vypadá to, že dneska z největší pravděpodobností můžeme nechat deštníky doma odpoledne do 18 stupňů. Říkáte si, a co víkend bude trochu teplej, tak zítra se čeká 20 a v neděli 21 stupňů a oba dva dny ty následující by s největší pravděpodobností měly být bez deště. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, tak pozor, D1, kilometr 204, trasa Vyškov Brno, tady se řeší nehoda osobního auta s nákladním, ale stojí u Krajnice a mělo by se projíždět bez úplného zdržení. A vypadá to, že ze silnice tohle, co se týče komplikací, úplně vše. Chtěli byste někoho na přípitek, tak můžeme. Máme tady herce Willa Smitha, ten slaví 58. narozeniny, krásná Catherine Zeta-Jones, ta dneska slaví narozeniny 57. Víkend před námi, nevím, co budete dělat, krokodýl pro vás tipy má, taky pro vás máme vstupenky. Na hokej máme pro vás peníze, víc než 120 tisíc korun, i o ně budeme dneska hrát. Máme pro vás i pohonné hmoty za jeden jediný telefon. My jsme na chystení a máme toho dost. Tak ať to všechno klapne. Dobré ráno, dobrý den. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:38. Dobré ráno přejem z Rádia Krokodýle. Jak to vypadá venku? V centru Brna máme nějakých 9-10 stupňů. Vyškov ten hlásí 11,5. Břeclav 10,5. Podíváme-li se na severozápad, tak Žďár hlásí 8,3. A Jihlava ta hlásí stupňů 9. Co se týče odpoledních maximálních teplot, ty by se měly pohybovat někde v rozmezí 15 až 18 stupňů. Převládat bude spíše větší oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví přehánka. Ale občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne, později večer a v noci bude oblačnosti zase částečně ubývat. Tak dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
0: Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: No a

0: Skvostní Oasis a jejich Wonderwall tady u nás na rádiu Krokodýl v 5 hodin 58 a 3 čtvrtě minuty. Máme tady pracovní závěr 39. týdne a to pátek 25. září. Zlata a Zlatuše dneska slaví svátek a ze studia rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. V Brně taky začala stavba bytů na Kamenném vrchu, víc už za chvíli ve zprávách.
0: Co si dáme po 6? Například bude Marquez. Vayamos compañeros. Dáme také Tears for Fears. A celé to zahájí Pokáč a Pavel Celta. Bude písnička.
2: Já tak zpívám, zpívám dál. Přijímám všechno, co mi život dal.
0: Jak to vypadá s počasím? Na celé území Jižní Moravy nám neprší. Vypadá to, že ani pršet nebude, možná sem tam drobná pídí přeháňka. V Brně máme necelých 10 stupňů, ve Vyškově 11, v Břeclavi 11, Znojmo hlásí 8 stupňů a Žďár nad Sázavou taktéž 8. Odpolední maxima 15 až 18. Večer se bude vyjasňovat.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázku za víc než 2 miliardy korun získala firma, která na stavbu 24 domů s 353 byty má 3,5 roku.
3: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Přípravy na stavbu nového parkovacího domu u vlakového nádraží v Blansku se posunuly do další fáze. Městští radní tento týden schválili podmínky zadávacího řízení. Na jehož základě bude město hledat stavební firmu. Celkové náklady jsou 173,5 milionu korun.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise FAČRu zákaz činnosti na 20 let. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proti trestu se může odvolat. Kalina se dopouštěl přečinu především v dresu třetiligového Zlínska.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynulej. Na dálnici D1 na 204. kilometru směrem od Vyškova na Brno došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Po nehodě stojí Ukrajinice, projíždí se bez zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: máme to celkem plné. Peníze, benzín, vstupenky na hokej, pivo.
1: To je perfektní, tak o to všechno budeme dneska ráno soutěžit. Buďte s námi, hezký den.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Kalendárium Rádia Krokolíno.
1: 6 hodin 9 minut, pojďme se mrknout do historie na 25. září. Troška úředního šimlu, občas si stěžujeme, že něco trvá hrozně dlouho, ale v roce 1845 Pražané podali žádost o zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských školách. Jejich žádosti bylo vyhověno kladně až 11. září roku 1861, tedy o 6 let později. Mrknem taky třeba na rok... jsem to tady ztratil. Brno, ano, tady. 1946. Královopolské školní náměstí bylo přejmenováno na dnešní název Slovanské náměstí. V roce 1949 byla tragická velká cena Československa. Jediný závod Formule 1 na Masarykově okruhu v Brně. V zatáčce, později nazývaná Farinova, postupně havarovali Farina, Parnelli a Prince Bira. Se svými vozy vyletěli z dráhy a vjeli do diváků. 12 jich bylo zraněno, z toho 2 smrtelně. V roce 2017 herec Jan Tříska podlehl zraněním, která si o 2 dny dříve přivodil při pádu z Karlova mostu. Pojďme se mrknout do světa. Například 1597 francouzské město Amiens se vzdalo králi Jindřichu IV. V roce 1979 měl premiéru muzikál na Broadway v New Yorku. Ta se dočkala, ta se dočkala neuvěřitelného počtu repríz, celkem 1568krát se hrálo tady tohle představení. A v roce 2005 se španělský jezdec Formule 1 Fernando Alonso stal nejmladším mistrem světa. Je to dneska slaví narozeniny, herec Will Smith ten dneska slaví 58. narozeniny. Herečka Catherine Zeta-Jones ta dneska slaví narozeniny 57. Co se týče svátku, tak dneska slaví Zlata, Zlatan, Zlatko, Zlatomíra a Zlatuše. A dnes je také Mezinárodní den neslyšících. Krokodýl gratuluje, pokud cokoliv slavíte. A dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tears for Fears a jejich Shout tady u nás na rádiu Krokodýl 18 minut po 6. hodině. Jak máme venku? Chladno, ale neprší. V Brně máme necelých 10 stupňů, Vyškov hlásí 10,5, Žďár nad Sázavou 8, Jihlava 9 stupňů a Břeclav na jihlu ta hlásí 10,5 stupně. Dnešní odpolední teploty maximální mezi 15 až 18 stupni. Převládat bude spíše větší oblačnost a s malou pravděpodobností se může objevit sem tam přehánka, ale může být i polojasno a na večer té oblačnosti bude ještě více ubývat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Úlomky roztříštěné kosti by lékaři v budoucnu mohli jednoduše přilepit zpět na místo. Vědci z CEJTEC VUT v Brně vyvíjejí speciální vstřebatelné lepidlo, které by mohlo urychlit léčbu tříštivých zlomenin a pomoci zachovat plnou funkčnost kosti. Lidé plánující návštěvu brněnské zoo mohou nově využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času svého výletu. Mohou si zkontrolovat trendy návštěvnosti v závislosti na ročním období či počasí a vyhnout se největším špičkám. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i dnes. Nejnavštěvovanější italská památka je už dva dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého muže, který pracoval na instalaci nového osvětlení kolosa a zahynul po pádu z přibližně 10 metrů. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v Itálii je včera zhodně porazili jen trojice z Francie. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
1: Rádio Krokodýl.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Máme pátek, což znamená, že o víkendu někam vyrazíte a dotankovat do nádrže s krokodýlem by se asi hodilo.
2: To určitě stačí v našem vysílání vychytat výherní hit, kdo byl úspěšný včera.
1: Irénka.
3: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: Není zač, Irenko, děkovat. Irenka si to zasloužila tak, nebo vyhrála to tak, že vychytala výherní song.
2: No a dneska si hlídáte Lost Frequency s Crazy.
1: Už bude tohle hrát, volejte 600 300 303, když budete první, tak to zkrátka vyhrajete.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo Malenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynulej. Na dálnici D1 na 204. kilometru směrem od Vyškova na Brno došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Po nehodě stojí Ukrajinice, projíždí se bez zdržení.
1: Pozor, taky dejte na Vyškovsku v Uhřicích na místní komunikaci, kde došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Počítejte tam s omezením.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo. Mám prostě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: A ve školce v Řečkovicích se ptáme, k čemu je řidičák.
3: Jede, on jede. A všem mohl jezdit v autě. Na auta. A i na motorku máme řidič.
4: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
5: Kdyby někdo neměl řidičák, tak byl zatkli poldy.
1: Dcera teďka dělá řidičák, včera měla jízdy a tak jsme cestou domů o tom mluvili potom, tak jako dobrý, aha, dobrý. A bavili jsme se a říkám, hele, tak už si, že auto už nějaký dostala, takový pijí malinký, starší ojetý a teďka bude dělat ty závěrečné zkoušky. Říkám, hele, už přemýšlej, co si dáš dozadu, jako začátečník nebo tak, aby to lidi trochu to. A ona říkala, já vím, co si tam dáme. Říkám, jo, co? Netrup na mě, nebo se rozpláču. Tak jsem říkal, hele, ale počítej s tím.
2: Existuje.
1: No jo, taková cedule existuje, jo, někde to. Tak jsem říkal, ale počítej s tím, že se najde takovej, který na tebe bude jen tak jako troubit, aby tě zkrátka rozplakal. Tak i to můžeme vidět na autech.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
2: Baby!

0: Třeba necelých 8 je v Troubsku, ve Vyškově mají 9,5, Břeclav hlásí 10,5, Bystřice nad Prenštejnem tam je stupňů 8 a ve Žďáru mají taky 8 stupňů. Odpoledne maximálně 15 až 18. Převládat bude spíše větší oblačnost a s malou pravděpodobností se může objevit přeháňka, ale občas může být i polojasno a na večer té oblačnosti bude ještě více ubývat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Také v Brně se otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy jsou zdarma. Sérii testů simulujících dopravní nehodu provádí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku za 2 dny nabourají 12 automobilů. Cílem je získání nových dat pro analýzy skutečných dopravních nehod. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, ale také do jídla nebo o její injekčním podání. Druhý extraligový víkend nového ročníku se blíží. Brněnská hokejová Kometa dnes vyrazí bojovat o další potřebné body do Olomouce. Zápas startuje v 18 hodin. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
1: Za 10 minut bude 7 a teď někdo půjde určitě na pivo. A ne na jedno, protože za malý moment, vlastně v téhle chvíli, tady máme vouchery v hodnotě 4,5 tisíce korun do 17 vybraných restaurací. A k tomu ještě 24 kusů piva Štatl. Starobrno Štatl je dobré pivo, které si v Brně můžete vychutnat na dobrých provozovnách v té nejlepší kvalitě.
2: Například u Lucerny ve Skanzenu, taky v restauraci Rubín v Sojši a nebo ve Slatinském Šenku.
1: Kdybyste chtěli, právě teď jsem uvolnil telefonní linku 603 103 103, mám připravenou soutěžní otázku. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Zdravím, tady Michal.
1: Dobrý den, Michale, kolik piv denně dáte?
3: Tak denně moc ne, ale o víkendu by se to dalo počítat.
2: Chválíme.
1: Jasně, pátek, sobota, je nám to jasný. Otázka zní, odkud je nejznámější český chmel, ze kterého se vaří i pivo Štatl? Mám tři možnosti. Buď je to ze Žatce, nebo z Plzně, nebo z Českých Budějovic. Prosím nějakou odpověď.
3: Tak já bych zkusil z toho Žatce.
1: Ano, to je správně, nejznámější odrůda Žatecký poloraný červeňák, který obsahuje i Štatl.
2: Tady tak... si někdo zhluboka udechl.
3: No to je na těžká otázka.
1: Dnes jako není to vždycky úplně jednoduché. Každopádně vy jste v téhle chvíli hrál voucher v hodnotě 4,5 tisíce korun do 17 vybraných restaurací a k tomu taky 24 kousků piva Štatl. Gratulujem.
2: Velká gratulace.
3: Skvělý, děkuju moc.
4: Už jste zažili Štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o vouchery do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zara Larsson, Lush Life tady u nás na Rádiu Krokodýl, 2,5 minuty před 7 hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Hobbit nabízí v premiéře Divadlo Radost 18 hodin.
1: Radio Krokodýl.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Za 3/4 minuty bude 7 na Krokodýlu, budou zprávy. A ty má Katka, dobré ráno.
9: Dobré ráno. Brno hledá dodavatele interiérového vybavení do vznikajícího koncertního sálu, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 7, například Minelli Ram Pam Pam. Bude i Shania Twain. So take me to the nearest door. A taky třeba Miraj. No, vypadá to, že leto pryč už fakt máme. Máme tam totiž jenom 9,5 stupně v Brně. Vyškov hlásí 9, Břeclav 10,5, Znojmo tam je jenom 8 stupňů. Odpolední teploty mezi 15 až 18 bude přibládat větší oblačnost, na večer jí bude ubývat.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Brno hledá firmu, která dodá a nainstaluje interiérové vybavení do vznikajícího koncertního sálu v centru města i části prostor v sousedním besedním domě. V Janáčkově kulturním centru asi za 2,3 miliardy korun najde zázemí Filharmonie Brno. Hodnota zakázky je 50 milionů korun bez daně.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
9: Změny nastaly ve fungování mateřské školy v Dubňanech, kde nedávno došlo k velmi vyhrocené situaci mezi dětmi na zahradě. Skupina dětí tam fyzicky napadla jednoho chlapce. Školku už navštívila Česká školní inspekce. Výsledky šetření budou jasné do měsíce.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce začít hledat nejpozději na konci října. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Šenčenu se utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Zápas začne v 11 dopoledne našeho času.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynuleji. Na Vyškovsku v Úřicích na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta s traktorem, počítejte s omezením. A kolona je na silnici 380 v dálnici do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštok.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Během chvíle budou ve hře dvě vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 9 minut po 7 hodině raní je tady Brněnské Hantec, hrajeme o dvě vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
2: A vy můžete právě teď vytáčet číslo Krokodýle 603 103 103. Těšíme se, co si pro nás Ženek připravil.
1: Kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Tady Slávek, ahoj.
1: Nazdar Slávku, kam pak jedeš?
3: Teď jedu do Bučovic.
1: Kolona?
3: Ne, zatím jsem se ještě do kolony nedostal, za chvíli v ní budu.
1: Dobře, tak poslouchej dobře, na co se Ženek ptá?
4: Komejte, co jsou to parkálový raky?
1: Parkálový raky, co to může být?
3: Raky by mohly být hodinky, ale radši si nechám nějakou nápovědu.
5: Fochy na parkování.
6: Kávový filtr.
7: Říční jaci.
8: Velký boty.
1: Nebylo to tam.
3: Markálový.
1: Ne.
2: Parkálový.
1: Parkálový, po jako Pavel. Parkálový raky.
3: Parkovací hodiny.
4: No. Parkálový raky jsou parkovací hodiny.
1: Vozíš je v autě?
3: Ano.
1: Já teda ne. Katka?
2: Ne.
1: Taky ne. Měli bychom se polepšit. Prosím tě, dva lupeny na brněnskou hvězdárnu jsou tvoje. Gratulujem.
3: Díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

Ka-ching. Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Dali jsme si pink na krokodýlu 17 minut po 7. Katka má připravené stručné zprávy.
1: Tonda předpověď počasí.
0: 9 stupňů máme v Brně, Vyškov taky hlásí 9, Žďár 8, Jihlava 9 stupňů, Břeclav 10,5, Znojmo tam je jenom 8 stupňů. Odpolední maxima 15 až 18, převládat bude spíše větší oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví možná nějaká přehánka. Občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne, později večer a v noci bude oblačnosti opět ubývat.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Sako Brno postavilo ve svém areálu část celnice z odpadu. Jednu vrstvu zkušební plochy tvoří škvára ze spalování. Svým uložením může ve stavebnictví nahradit kamenivo, kterého ubývá. Úsek teď čekají zátěžové testy. Podzimní virózy jsou tady, méně slunce a chladnější počasí podle odborníků přispívá k nárůstu respiračních onemocnění. Lidé se teď nejčastěji potýkají s nachlazením. Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Wilbur v Nebrasce. Přivítalo ho několik stovek lidí, s nimiž společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. Čeští fotbalisté do 21 let dnes v Azerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Před zbývajícími třemi zápasy ve skupině B jim patří druhé místo za suverénním Portugalskem. V Baku má utkání výkop 15 hodin a 45 minut. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili Štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
7: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
14: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
13: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
14: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
13: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
14: Chlebíčkový ráj.
15: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Je dobré mít se na koho spolehnout.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 7 hodin 30 minut tomu půjdeme na hokej, i když na ten domácí půjdeme až pozítří, protože Kometa právě dneska hraje v dalším soutěžním kole.
1: Olomouci.
0: Od
1: 18 hodin, ano. A v neděli doma proti Pardubicím od 17 hodin.
0: No a my máme pro vás 4 vstupenky, jakože pro celou partičku. Můžete vyrazit na hokej 603 100 303, telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, tady Mirek.
0: Nazdar, Mirku, odkud pak nám voláš?
2: Volám z Brna z auta.
0: Uh-huh. A chodíš na hokej? Chodíš, jestli chodíš na hokej?
2: Když mám příležitost, tak určitě zajdu na hokej, ano.
0: Kdy jsi byl naposledy?
2: No, minulá sezóna to byla teda.
0: Jo, no tak letos, letos se toho ještě jako pravda moc neodehrálo. Prosím tě, rodinné vstupné, nebo rodinné, kamarádské vstupné, 4 lupeny, koho sebou vezmeš?
2: No určitě svoje dcery, jestli půjde manželka, uvidím, když ta kamaráda.
0: Jo, takhle.
1: Takže to bude rodina, ale musíš nám ještě zafandit.
0: Ukaž, jak budeš fandit v neděli, prosím tě.
2: Zůru Brno, Brno Kometa, pojďme hoši, vyhrajeme dneska.
1: Hezky.
0: Úplně tě přesně vidím, jak jdeš v tom autě a řveš si. Kdybys byl takhle v kanceláři mezi kolegama, asi bys tak neřval, viď?
2: Asi ne, právě.
0: To auto má v tomhle tom velikou výhodu. Prosím tě, tak ty 4 lupeny jsou tvoje. Gratulujem.
1: Blahopřejeme.
2: Díky moc, paráda, super, díky.
0: Šťastnou cestu, měj se, ahoj.
2: Čau.
3: Krokodýl fandí v brněnské koledě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po půl osmé se půjdeme podívat na silnice. Co tam se děje? Na co si dát pozor? To nám teď řekne Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynuleji. Na Vyškovsku v Úřicích na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Počítejte s omezením. A kolona je na silnici 380 v dálnici do Brna na příjezdu do Tuřan.
0: Pozor taky dejte na obilňáku, tady kousek od nás, tady se srazilo osobní auto s motorkou, ale zdržení je minimální. A ještě jednou D1, kilometr 197 ve směru na Vyškov. Stojí tam odstavené nákladní auto a neprůjezdný je jeden jízdní pruh.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší porad.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé se musím, Katce, omluvit.
2: Ano, já jsem právě ohluchla.
1: Ne, totiž tahle písnička, která teď dozněla, Beberex New Religion, to je pro mě teďka, jak vždycky člověk má nějakou novou písničku, ta se mu líbí, tak si ji poslouchá. Pro mě je tohle úplně přesně představa toho, jak je ta obrovská hala, 2000 lidí, tam to tepe, všichni paří.
2: A tvůj mozek vypne.
1: Úplně, no, naprosto totálně.
2: Já vím. Prostě otřásalo se to tady v základech, jo, a proto jsme se ve školce v Králově Poli zeptali, co se dělá na diskotéce.
3: Mencovi a ze manželkou a ze chlapem. Vůbec to nevím. Na diskotéku se tam může hrát a na plavání nebo někde muzika. Diskotéce se tam tancuje.
4: Tam můžou být bonbony nebo něco takového.
1: A hlavně tam probíhá velká mozková defragmentace.
2: A teď něco pomalejšího, Ploužáček by nebyl?
1: Who best the reason? Může být?
2: Může být.
1: Dobře.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 4 minuty před 7:45 a na kluku dílu Katka připravené stručné zprávy.
1: Možná, jestli ještě slyším.
0: Počkat, tohle to nebylo tak na hlas.
1: Ještě zalehlý uši, ne, jste předešlé písně. A ty máš počasí, tak pojď.
0: Tak já jdu. 9 stupňů máme v Brně, to samé hlásí Vyškov i Břeclav ve Znojmě, tam je chladněji, tam je jenom 7 stupňů. Odpoledne by ty teploty měly vystoupat, ale ne zas úplně moc vysoko, pouze mezi 15 až 18 dneska bude. Jaký bude víkend? Zítra teploty do 20 a pozítří do 21 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Úlomky roztříštěné kosti by lékaři v budoucnu mohli jednoduše přilepit zpět na místo. Vědci z Tejtek VUT v Brně vyvíjí speciální vstřebatelné lepidlo, které by mohlo urychlit léčbu tříštivých zlomenin a pomoci zachovat plnou funkčnost kosti. Lidé plánující návštěvu brněnské zoo mohou nově využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času svého výletu. Mohou si zkontrolovat trendy návštěvnosti v závislosti na ročním období či počasí a vyhnout se největším špičkám. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v Itálii včera zhodně porazili jen trojice z Francie. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hra?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od tvé podlahy.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Baštím? Baštíš? Baštírna!
9: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které

0: se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
1: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
6: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
3: Ujel me vám.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Milí krokodiláci, jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena, tak máte jedinečnou šanci se na ní podívat, protože o víkendu se její dveře otevřou široké veřejnosti.
2: A čeká vás velký open air víkend před novou halou a vstup je zdarma. V sobotu, tedy zítra, vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou a už ve 13 hodin tam proběhne autogramiáda Komety Brno.
1: Bude to pokračovat i v neděli, to dorazí Martina Pártlová, herci a zpěváci z Městského divadla Brno a spousta dalších. K tomu také dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat do nové arény a Krokodýl bude u toho, budeme vysílat přímo od T-Areny.
2: Můžete si to v neděli užít naplno, protože v pondělí je státní svátek, nebudete stávat do práce.
1: Jo, takhle mě vůbec rozhodl, že je státní svátek, no, to bude krásný víkend.
2: Krásnej.
1: Jste zváni?
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
4: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na rádiu Crocodile Colors Italo Disco přesně 2 minuty před 8 hodinou.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. 2 tak, 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
0: 7 hodin 59 minut tomu, to je přesný čas, máme pátek, konečně.
5: Jejda.
0: A před námi 3 dny volná, ano, v pondělí bude státní svátek. Prosím vás, pokud se v tom neorientujete, nejste sami, v tom se neorientuje nikdo, v pondělí jsou obchody zavřený.
5: My jsme to i před chviličkou řešili, takže nakoupit hodně jídla, abyste do úterka vydrželi.
0: Vydržíte. My vydržíme do zpráv na 8. O čem budou?
5: Tak ve zprávách i o tom, že v Brně začala stavba bytu na Kamenném vrchu.
0: Co dáme po 8? David Guetta, Alphaville a Ava Max. Kylie Minogue. A taky bude pokáč.
6: Život prostě občas není fér, až příliš krutej.
0: Zatím tam máme celkem chladno, co se týče teploty. Centrum Brna hlásí 9 stupňů, Vyškov taky 9, Břeclav 10, Znojmo tam jenom 7 stupňů. Ale bude se nám oteplovat, i když jenom na nějakých 15 až 18 stupňů. Převládat bude oblačnost větší, ale během dopoledne ještě může být jasno, pak se zatáhne a večer se to zase projasní.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázku za víc než 2 miliardy korun získala firma, která postaví 24 domů s 353 byty. Hotovo má být za 3,5 roku.
7: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: Přípravy na stavbu nového parkovacího domu u vlakového nádraží v Blansku se posunuly do další fáze. Městští radní tento týden schválili podmínky zadávacího řízení. Na jeho základě bude město hledat stavební firmu. Celkové náklady jsou 173,5 milionu korun.
7: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise FAČRu zákaz činnosti na 20 let. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proti trestu se může odvolat. Kalina se dopouštěl přečinu především v dresu třetiligového Zlínska.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynuleji. V Brně v ulici Obilní trh se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Ucpané silnice 384 v Brně v Komíně ve směru do centra v Kněžské ulici. Řidiči popojíždějí také v Brně na okruhu ve Svatopulkově, v Gajdošově a také v ulici Otakara Ševčíka, a to v obou směrech. A silný provoz je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 8 hodině radní Katka dopočítala.
1: 122 150 korun za náš krokodýlí zvuk a budeme soutěžit už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Pokáč a solitér za námi a teď 9 minut po 8 hodině před námi hádání o peníze.
2: Máme pro vás 122 150 korun a vy můžete teď volat studio 603 103 103.
1: První, kdo se dovolá a uhodne ten zvuk, který tady už máme, no skoro nějaký dva roky možná,
2: nějaký
1: ne?
2: Ten pátek to
1: no,
2: bude.
1: Tak vyhraje. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: A dobrý den, tady Kuba z Brna.
1: Dobrý den, Kubo, co máte pro nás za tip?
3: Tak já bych zkusil vrtění se na gumovém lehátku na fukovacím.
1: Taková příjemná letní činnost.
2: Hned bych si jí dala.
1: Tak, jdeme se zavrtět. Vyvrtíte si peníze? To nám teď poví arbitr.
3: Ne.
1: Kubo, je nám líto, tak přejeme aspoň hezký víkend. Mějte
2: hezký pátek.
3: Já vám taky.
1: Naschranou.
3: Naschle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Ed Sheeran a Martin Garrix ve Krokodilu 17 minut po 8 hodině. Jak to vypadá venku? Máme tam zatím chladno, ale bude se oteplovat. Mělo by být jednou tolik. Teď máme v centru Brna 9,5 stupně a odpolední maximální teploty 15 až 18 stupňů. Ráno jasno, potom budou mraky a večer ty mraky zase budou ubývat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Také v Brně se dnes otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy jsou zdarma. Sérii testů simulujících dopravní nehodu provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Na parkovišti u Ostrovačec na Brněnsku za dva dny nabourají 12 automobilů. Cílem je získání nových dat pro analýzy skutečných dopravních nehod. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko-Halle a který Německo připisuje Rusku, řekl to francouzský prezident Macron. Druhý extraligový víkend nového ročníku se blíží. Brněnská Kometa dnes vyrazí bojovat o další potřebné body na led hokejistů Olomouce. Zápas startuje v 18 hodin. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Rádio Krokodýl.
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
7: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
1: Rádio Krokodýl.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
19: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
20: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
21: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
20: Vážně?
21: Já mám Lelosy na sobě celý den.
20: Lelosy. Too comfortable to take off.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Je dobré mít dobré přátelé.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Minutu před půl devátou gratulujeme Ireně, která včera vyhrála benzín.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
3: No a každý všední den máte šanci ulovit v našem vysílání výherní song. Dneska jsou to Lost Frequencies Crazy.
1: Jo, to znám, to na Krokodýlu hrajou. No jasně, až to bude hrát zase, dneska, tak volejte 600-300-303, pokud budete nejrychlejší, tak jsou ty pohonné hmoty vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynulej. V Brně v ulici Obilný trh se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Ucpané silnice 384 v Brně v Komíně ve směru do centra v Kněžské ulici. Řidiči popojíždějí také v Brně na okruhu ve Svatopulkově, v Gajdošově a také v ulici Otakara Ševčíka, a to v obou směrech. A silný provoz je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky.
1: Komplikaci máme hlášenou taky z ulice Hradecká, kde se srazila dvě osobní auta, a v Kuřimi v Tišnovské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 4 minuty po 8:30, možná inspirace pro vás, dámy, co byste měli uvařit, abyste dětem udělali radost.
3: Ve školce Melsné jsme se totiž ptali, jaké jídlo máte nejradši.
4: Buchtičky s krémem. Já mám rád melon a buchtičky s krémem. Bramboli a ještě jablíčko a pomeranč.
5: Já mám rád kaši s kakem a jí palačinky a jí polívku, hrajšku nebo nudlovou.
6: Hranolky a smažený sýr.
7: Řízek a kečup.
2: Co z toho uvaříš?
3: Hele, já teda musím říct, že teď po té, co jsme měnili doma okna a měli jsme zabarikádovaný celý byt, tak jakékoliv teplé jídlo. Je to úplně jedno.
2: Nech si chutná.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: nápoje, ale také do jídla nebo o její injekční podání. Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany a potomky českých přistěhovalců ve městě Wilbur v Nebrasce. Přivítalo ho několik stovek lidí, s nimiž společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davisova poháru s Kanadou 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v Boloni, který vyvrcholí o 5 dní později. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Vstávej, jedeme na vodu.
2: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
1: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
2: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
1: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Slyšíš to, tati?
1: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
8: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 9 hodin.
2: No a my už vítáme na telefonu mluvčí policie České republiky v Brně Andreu Cejnkovou.
3: Hezké ráno. Dobrou práci odvedli brněnští kriminalisté, kteří se věnují objasňování násilné trestné činnosti. Podařilo se jim dopadnout muže, který před 2 týdny přepadl 66-letou ženu. K incidentu došlo v dopoledních hodinách, kdy paní cestovala tramvají. Přistoupil k ní zezadu neznámý muž a velkou silou ji strhl z krku zlatý řetízek. Na poslední chvíli pak z tramvaje vyběhl. Napadená žena utrpěla poranění krku a přišla o šperk v hodnotě přibližně 40 000 korun. Řetízek pro ní měl navíc citovou hodnotu, protože šlo o dar od jejího manžela. Kriminalisté se i hned pustili do pátrání. Díky zjištěným kamerovým záznamům a dalším získaným informacím se jim podařilo velmi rychle vytipovat podezřelého. Jedná se o 35-letého muže s bohatou trestní minulostí. Ve spolupráci s kolegy z oddělení hlídkové služby tak za 3 dny podezřelý skončil na služebně, kde měl co vysvětlovat. Je stíhán vazebně a za loupež mu může hrozit až 10-letý pobyt za mřížemi. Policisté našli i odcizený řetízek v jedné ze zastaváren a vrátili zpět majitelce. Tolik ode mě dnes, já přeji krásný prodloužený víkend a naslyšenou zase příští týden.
1: Dobrá práce se podařila.
2: Je to tak, tolik policejní mluvčí Andrea Cínková, přejeme hezký pátek.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Na Krokodýlu vele pohodovka, předzvěst 90. Tohle byl totiž taky rok 94. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. 2:45 před 9.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Hobbit nabízí v premiéře Divadlo Radost 18 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
0: Za minutu bude 9. pátek před námi, 3 dny volná, to je krása, to je paráda. Hezké dopoledne vám ze studia Rádia Krokodýl přijí Katka Horáková.
8: A Tonda Kalé, krásný den. Brno hledá dodavatele interiérového vybavení do vznikajícího koncertního sálu, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. dáme z 90. například Crash Test Dummies. Len Marlin. A taky třeba Koleské. Venku je hezky, ale chladno, jakože modrá obloha, ta se nám během dne možná trochu zatáhne, ale odpoledne se zase vyjasní a vyčasí. Co se týče teploty, v centru Brna teď máme 11,5 stupně, Vyškov hlásí 13, Břeclav 11,5 a ve Znojmě je necelých 10. Odpoledne budou teploty mezi 15 až 18 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brno hledá firmu, která dodá a nainstaluje interiérové vybavení do vznikajícího koncertního sálu v centru města i části prostor v sousedním besedním domě. V Janáčkově kulturním centru asi za 2,3 miliardy korun najde zázemí Filharmonie Brno. Hodnota zakázky je 50 milionů korun bez daně.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
8: Změny nastaly ve fungování mateřské školy v Dubňanech, kde nedávno došlo k velmi vyhrocené situaci mezi dětmi na zahradě. Skupina dětí tam fyzicky napadla jednoho chlapce. Školku už navštívila Česká školní inspekce. Výsledky šetření budou jasné do měsíce.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
8: Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Shenzhenu utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Zápas začne v 11 dopoledne našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynuleji. V Brně v Hradecké ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. Na Brněnsku v Kuřimi v Tišnovské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním, projíždějte s opatrností. A na Brněnsku v Popovicích na místní silnici u nájezdu na dálnici D52 se srazilo osobní auto s nákladním, projedete kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě pozor na 602 mezi Popůvkami a Rosicemi, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a blokován je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují i záchranné složky, takže počítejte s omezením provozu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Do naší krokodýlí aplikace přišla hrozně hezká zpráva. Ahoj krokodýle, můžu tě poprosit, abys pozdravil taťku? Ahoj tati, ať ti to utíká na stavbě a ať se ti háže dobře lopatou.
1: To je krásný, tak zdravíme taťku, no a ty nezapomeň na vaši mamku, protože má zítra svátek. Andrejka je tam.
0: Ježíš, děkuju, no. Já bych na to zapomněl.
1: Já to věděla.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 minut k tomu, jak vypadá schránka program zavináčkrokodil.cz. Zase vyšel tam další vzkaz. Zdravím krokodýle, sedím ještě nad fakturami a tabulkami, tak bych si chtěla trochu zvednout náladu. Zahrajte mi prosím Rednex. Připomíná mi dobu, kdy jsme s kamarádkami jezdili na diskotéky a tuhle písničku jsme vždycky řvali úplně všechny. Tak holky, jdeme řvát.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme pátek, víkend před námi, co budete dělat? Tak my na Krokodýlu víme, co budeme dělat my. Pokud jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena, tak máte jedinečnou příležitost, protože o víkendu si její dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open-air víkend před novou halou a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před ty arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Bátlovou. A už ve 13 hodin vás čeká autokarmiáda Komety Brno. V neděli potom dorazí Martina Pártlová a také herci z Městského divadla Brno a spousta dalších. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké. A můžete se podívat samozřejmě do nové arény. No a Krokodýl budeme u toho a budeme přímo před arenou vysílat. Tak tedy tenhle víkend s tý arenou. Pojďte se podívat, kde bude hrát brněnská Kometa.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz. Chcete

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Je dobré mít se o koho opřít.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9:55 jsou ve hře u nás na Krokodýlu dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Chlapi sobě. Bude se to hrát teď v pondělí 28. září od 19 hodin. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a vaším úkolem je uhodnout tady tenhle hit, tedy buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Tady máte první sekundu.
2: 3, 2, 1, go!
1: To celý. O tom je ta soutěž. Hit v jedné sekundě. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Čau, tady Zdenek.
1: Nazdar, Zdenku, poznal jsi.
3: Je to Dua Lipa?
1: Je.
3: Don't show up. To je dobrý.
1: To je moc dobrý. Kdy jsi byl naposledy v divadle, prosím tě?
3: Já tak před rokem asi. No.
1: Jo. Takže jdeš v pondělí k Bolkovi?
3: Asi, určitě ne. Nechám to přítelkyni a
1: jo, to bude. Babská jízda. Hele, tak to se zase vyplatí, udělat si plusové body. Nemusíš kupovat kabelku, stačí, že za jeden telefon vyhrál vstupenky. To je dobrý, ne?
3: Přesně tak, děkuji moc.
1: No není zač, gratulace, nezavěšuje, díky, měj se, ahoj.
3: Jo, čau.
1: Dua Lipa, dáme si jí celou.

0: Taková příjemná na nastartování u nás na Krokodýlu, Dua Lipa, hit z roku 2011. To byl dnešní hit v jedné sekundě. 90 do 10 budou například Dr. Alban. Co jsem teda dlouho neslyšel, na co se těším, to je rok 92 a Lucka Bílá. Láska je láska. Ať je Petřín, láska je láska. Je, to byly časy. Bude taky Captain Jack. Dneska slaví Zlatá Zlatuše, gratulujeme. V sobotu to bude Andrea a v neděli bude slavit Jonáš. Dopředu gratulujem.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude Krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu

0: Žádejte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
3: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
2: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
3: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
2: www.chlebíčkovýraj.cz
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
5: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
6: MSV 2026,
5: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopéna a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

0: Devadesátky po deváté na Krokodilu jsou za námi. Tohle byla Jennifer Lopez. Bude 10 hodin za 2 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co to bude za hity po desáté? September. Novinka od Shakiry.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Teploty nám budou ještě dneska určitě stoupat. V současné chvíli máme v Brně 13 stupňů. Odpolední teploty po Moravě mezi 15 až 18, pršet dneska nemá. Jak to bude vypadat zítra, tedy v sobotu? To bude po ránu, dívám se, celkem chladno, protože ty ranní teploty by měly být jenom někde kolem mezi 7 až 4 stupni. Ale zase zítra přes den to vystoupá na 19 až 22.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se dnes v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Austrálie oznámila, že agent umělé inteligence firmy OpenAI v červnu pronikl do vládního portálu zdravotních dat a neoprávněně získal přístup k souborům. Jde o první známý případ, kdy se umělá inteligence samovolně nabourala do vládních webů. Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Šapalovem z Kanady.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, co tam je nového, na co si dát pozor, tak to nám teď prozradí Lenka.
3: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 169. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu plynuleji. Na silnici 23 mezi Třebíčí a Vladislaví pracují silničáři a kolony jsou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je páteční dopoledne, víkend, ten bude prodloužený, bude třídenní, nevím, co budete dělat vy, možná se budete podívat třeba na novou T-arenu, já se určitě půjdu zítra podívat na Brněnský okruh, kde mají Poršáci sraz, budou slavit narozeniny 75 let, co se týče automobilových závodů, tak se tam třeba zítra uvidíme. Přeju vám hezké páteční dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vyhrát benzín zadarmo hezky před prodlouženým víkendem, tak to se včera na Krokodýlu podařilo Ireně.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: No i dneska můžete díky Krokodýlu zadarmo dotankovat a stačí se pohlídat Lost Frequencies Crazy, tohle jsou oni. Crazy. Až tedy dnes uslyšíte tento hit, voláte studio 603 103 103 a když budete první, vyhráváte benzín nebo naftu gratis.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
9: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším.
14: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
0: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Taky v pátek o 10:30 dopoledne pro vás máme na krokodýlu tip, kde dnes poobědvat, tak třeba v brněnské restauraci na Knoflíku nabízí gulášovou polévku za 19 korun a k tomu francouzské brambory a okurek za 145 korun. Tak vám z krokodýla přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Je před námi prodloužený víkend a my pro vás máme tradičně i tip na výlet. Proč zamířit právě do Zoo Brno, tak to už prozradí mluvčí zahrady Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dneska nalákám na opravdu netradiční stezku po areálu naší zoologické zahrady. U 30 vybraných druhů zvířat byly v tomto týdnu nainstalovány speciální pultíky, na které najdete odlitek stopy a trusu daného zvířete spolu se zajímavostmi o daném druhu. Projekt vznikl v rámci programu Interreg Slovensko-Česko a ve spolupráci se zoo v Bojnicích, Ostravsku a Trnavskou univerzitou. A my z ní máme obrovskou radost, protože stezka, kterou u nás můžete projít, nemá v České republice obdoby a je opravdu unikátní. Spustili jsme také rezervace na běh pro tygry, který

0: vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahyfy.cz.
1: Baštím, baštíš, baštírna.
2: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
1: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
3: Mňam. Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
10: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!

0: S mým hlasem mi pomohla AI.
1: Puf, puf, mňau.
0: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Z krokodýla Gustavo Lima Příval energie. Lehce před 11, kdy jdeme na další čerstvé zprávy, přináší je Petra.
1: Hezké dopoledne, na silnici u Vyškova ležela mrtvá žena, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Lubega. Bude taky Katy Perry. A dáme si Black Milk. Nechci tě trápit. Za půl minuty bude 11.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převládat spíše oblačno, sem tam polojasno, teploty 15 až 18 stupňů. Víkend ale bude krásně slunečný, teploty půjdou nahoru a v pondělí na státní svátek naměříme až kolem 23.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody se ode dneška koná vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí událostí budou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října. Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi na Vyškovsku. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté kromě jiného zjišťují, jestli sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila, nebo jí někdo pomohl. Prezident Petr Pavel včera navštívil základnu americké národní gardy v Nebrasce. S tamní složkou ozbrojených sil česká armáda spolupracuje už více než 30 let. Američané ocenili přínos spolupráce pro obě strany. Podle jejich slov se od Čechů mají co učit. Ředitel nebraského vojenského oddělení Craig Strong také Pavlovi předal obřadní tomahawk. Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze, zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2-3 v prodloužení.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí řidiči, co se děje na silnicích Výlenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávajte pomalý provoz a roztrhané kolony hlavně kamionů mezi 168 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně v Gajdošově ulici u křižovatky s Táborskou došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici na Kotovém objezdu blokuje provoz porouchané osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: odbyla 11. Krásné páteční dopoledne vám všem. Přeje z krokodýla Katka Horáková a budeme soutěžit, přátelé. Chystám krokodýla cestovatele a budeme hledat název jednoho jihomoravského zámku. Víc napoví další nápovědy už za pár minut, tak buďte s námi, vyhrát můžete lístky do kina.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: připraven krokodýl cestovatel v 11 hodin a 21 minut. Jdeme soutěžit právě teď, kdy můžete volat linku 603 103 103. A mám tady pro vás jako výhru dvě vstupenky do brněnského kina Lucerna, a to na zítřejší promítání filmu Proč bychom se nezabili. Je to komedie a bude se promítat od 17 hodin a 50 minut v Lucerně, jak už jsem zmínila. No a tohle jsou moje nápovědy, můžete během toho klidně volat. Dneska se vydáme na zámek, kterému se přezdívá Perla jihovýchodní Moravy. Nachází se ve stejnojmenné obci asi 8 kilometrů od Kyjova v regionu bohatých folklorních tradic a dobrého vína. Barokní stavba zámku a její původní podoba vznikla na místě středověké tvrze ve druhé polovině 17. století. Dnes si návštěvník může prohlédnout náročně komponovaný celek zámeckého areálu s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi a francouzským parkem. Každoročně se tam konají výstavy, nejrůznější folklorní akce, koncerty, folkové vážné dobové hudby, umělecká sympozia a spousta dalších akcí. Tak jestli tušíte, na který zámek se ptám, voláte krokodýla, někdo už tam asi je. Hezké dopoledne, Katka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Luděk.
0: Lučku, slyšel jste nápovědy a víte, na který zámek se dneska ptám?
1: No, nejsi si jistý, ale se pokládám, jestli to není náhodou zámek Milotice.
0: Je to zámek Milotice, říkáte to naprosto správně. Kdy jste tam byl naposledy?
1: Naposledy, no to už je několik roků, jsem tam natáčel obraz s dechovou kapelou Bystří Janka.
0: Jo takhle, no perfektní, no tak já vám blahopřeju a tahle znalost, zkušenost vám vynesla dvě vstupenky do kina. Tak doufám, že si to hezky užijete.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se krásně a buďte se mnou dál na telefonu. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhony 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

minuty po půl dvanácté na Krokodýlu Jennifer Lopez. Před námi další hity. Tohle už je Michael Jackson, taky bude Sia a David Guetta. No a pak už vám nabídnou prachy do ruky. 122 250 korun za náš krokodýlí zvuk. Tak se nás držte, počkejte si na výzvu a pak volejte. Hezké dopoledne.

0: právě teď. 603 103 103. Někoho už tam máme. Krásné dopoledne. Tady Katka, kdo se dovolal?
1: Ahoj Katko, tady Jirka z Žďáru v Ravínke.
0: Jirko, já tě taky zdravím. Hezký pátek, co plánuješ na prodloužený víkend?
1: No, hele, takhle ti to řeknu. Hlídáme celý týden pejsky od senátora, dva, vizevšíka a takovou italskýho chrdíka, oni jsou šikulky a zítra si pro ně přijedou s naší příměstniční vnučkou, kterou jim návštěvu.
0: Budete mít návštěvu a pak si asi trošku oddechnete, že? Až ta smečka se
1: ano,
0: rozpustí.
1: Ano, je mě to... Samozřejmě ne, od vnučky tu si rád, no. Rád vidím,
0: tak
1: ale...
0: to já doufám. Tak jo, perfektní, tak to jsem ráda, že budete mít takový hezký rodinný víkend. No a 122 250 korun, kdyby to padlo, rozdělíš se s někým?
1: No, něco bychom si nechali s ženou a něco bychom udělili dětem, že jo, klukovi, mnučce, že jo, by se vidělo, no, ale hlavně je to vyhráda uhodnout, že jo.
0: No právě, tak ten krok tak nastává už za malou chvíli a doufám, že i vaše děcka drží právě teď pěsti. Tohle je ten zvuk. A teď už je to, Jirko, na tobě, co typuješ?
1: Já nevím, jestli to uhodnu, ale připadá mi to, jestli to není, když je zralá slunečnice a to drhnutí semínek zralých. Mm-hmm.
0: Je mně to jasný a arbitr říká, že ani slunečnice to není. Tak popřemýšlet i přesto. Krásný víkend, měj se hezky.
1: Díky tobě taky, měj se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
2: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
3: Rádio Krokodýl. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
7: Chlebíčkový ráj.
8: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
9: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.

0: U Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně.

0: nepřetržitým provozem.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ladíte krokodýla před 12. Tohle jsou Survivor. No a v této chvíli už před námi další čerstvé zprávy, které má Petra.
1: Hezké poledne, začala stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu, i o tom za chvilku.
2: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepura de gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině z Krokodýla Agnes. Taky Westlife. Nebo Eva Farná. Je přesně 12 hodin.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převládat spíše oblačno, sem tam polojasno, teploty 15 až 18 stupňů, ale prodloužený víkend bude nádherně slunečný a teploty budou stoupat na 20.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné poledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Symbolickým poklepáním základního kamene začala po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Vznikne 24 domů s celkem 353 byty. Stavební firma na to má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytů mají nastěhovat v roce 2030. Opoziční ODS, Starostové, Piráti, Lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. V Kyjevě dnes ráno při ruském dronovém útoku zahynul 14-letý chlapec. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho člověka zabil ruský útok v Oděse. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech také 2 mrtvé. Vstupenky na rozlučku Lionela Messiho s argentinskou fotbalovou reprezentací, která se uskuteční 6. října v Buenos Aires na stadionu Monumental pro 80 tisíc diváků, se vyprodaly za necelé 2 hodiny. Ceny vstupenek se v přepočtu pohybovaly od 52 do 277 eur. Na zápas budou mimo jiné pozváni všichni hráči z mistrovského týmu z roku 2022 spolu se svými rodinami.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. Aktuální pozor v Brně na výjezdu z Kohoutovic na Libušině třídě směrem na Nový Lískovec. Tady zasahují záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Počítejte s omezením. Na dálnici D55 za nájezdem od Bzence na 58. kilometru ve směru na Uherské Hradiště se srazilo osobní auto s dodávkou, kolony se netvoří. A na Žďársku na trase z Velké Bíteše na náměšť nad Oslavou u odbočky na Krokočín havarovala 2 osobní auta. Žení je nárazové. Šťastnou cestu, hodně opatrnosti a kdyby něco, volejte nám.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

3 minuty po 12. Krásné páteční poledne, hezký prodloužený víkend, ať se vydaří, protože počasí bude špičkový, tak to vám přeje z Krokodýla Katka Horáková. Taky zdravíme všechny zlaty a zlatuše, které mají svátek. Zítra budou slavit Andrejky, v neděli Jonášové, tak na ně taky nezapomeňte. No a pokud právě obědváte, tak dobrou chuť z Krokodýla, k tomu samozřejmě další hity. Tohle jsou Bilav, tak si to užijte. Krásný den mějte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Propojil a Kalův Frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Dobré poledne, dobrou chuť k obědu a zvláště děvčatům, které vědí, proč jí mají rádi kluci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Třeba protože rádi nosí jednu specifickou barvu, na kterou se dneska ptáme zrovna ve školce Zlatíček, ve školce na Lesné. Mimochodem, barvička, kterou mají rádi všechny holky, i speciálně Ilona Čáková jí má nesmírně ráda.
2: Jen růžová to může být.
0: Takže holky Zlatíčka na Lesné, proč nosí holky růžovou?

0: nejlepší, protože to je holčičí barva.
1: Protože se jim to fakt líbí a chcou to nosit, tu růžovou barvu na sobě.
2: No přesně, to je krásná, úžasná holčičí barva. V oblíct nebo na tři dolky, to je jedno, hlavně ať je to růžový.
3: Nemám sukně růžovou.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: No a holky, teď bacha na ty růžové sukinky, abyste si je nezamazali od benzínu, protože oni pořád hrajeme na Krokodýlu gratis.
4: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
5: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
7: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
10: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
11: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
4: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl.
5: Vaše nejvěrnější rádio.
4: Stále s vámi.

0: Koaste, doufám, jako šer silní dost. Mimochodem, to je první podzimní pátek, krokodýláci, tak ať jste po obědě nebo před jídlem, těšíme se na víkend a máme super tip na sobotu i neděli. Počasí bude přát, bude přes 20 stupňů, takže parádní babí léto.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vařejí tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
2: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl. Štatl. Štatl. Štatl.
3: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: ještě, že je léto aspoň na tom krokodýlu. Pravda, středa ráno 2:05 začal podzim, no jo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A první víkendový podzim bude, přátelé, z té arenu. Nenechte si to ujít. Velký open air, vstup zdarma, oba dny program od 10 do 19 hodin a bude spousta vystupujících. Sebastian, Marian Vojtko, Tereza Mátlová, Městské divadlo Brno, Martina Pártlová, David Málek, bubeníci Eskola Samba. A mimochodem, kdo přijdete, tak ochutnáte novou speciální desítku, kterou uvařilo Starobrno a bude se čepovat v naší hale, té aréně při sportovních a kulturních akcích. A taky se pro ní bude vymýšlet jméno. Tak si to rozhodně nenechte ujít, bude spousta dobrého jídla, zábavy pro malé i velké a krokodýl bude přímo u toho.

0: Národní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
1: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
0: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Kodílem před víkendem, činasky pro klikaře, házenkáře, hlavně pro Zdenála do Medlánek k práci a před večerní schůzí. Ať vám to tam, kluci, vyjde, budu na vás moc myslet a dáme zprávy s Petrou, vítej.
1: Hezké odpoledne, Brno hledá firmu, která dodá interiérové vybavení do vznikajícího koncertního sálu v centru města, i o tom za chvilku.
2: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 13. hodina odbyla Krokodýláci a mám pro vás super muziku. Pošlu vám Nirvánu hned po zprávách, dáme Miley Cyrus. Taky bude Michal Hruza pro Emu. A právě teď je 13 hodin, 1 minuta přesně.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl.
6: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
7: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na Brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ve 13 hodin jsme na Vysočině ve Žďáře na 12 stupních Celsia, zatímco Brno má od 15 do 17, Šepkovice u Třebíče 16 stupňů. Tak děkujem rosničkám, těšíme se na víkend, protože dneska je to studený, ale bude konečně babí léto, prý bude nejteplejší v historii, nebo nejdelší v historii. Takže uvidíme, mohlo být i nejteplejší. 20-21 stupňů budeme mít na Moravě, 18-19 na Vysočině.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno hledá firmu, která dodá a nainstaluje interiérové vybavení do vznikajícího koncertního sálu v centru města i části prostor v sousedním besedním domě. V Janáčkově kulturním centru za asi 2,3 miliardy korun najde zázemí Filharmonie Brno, jejímž sídlem je teď besední dům. Hodnota zakázky je 50 milionů korun bez daně. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Při dopravní nehodě v turecké Antálii bylo zraněno 17 lidí, včetně jedné turistky z Česka. Několik z nich skončilo v nemocnici, nejsou ale v ohrožení života. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozidly, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok. Španělský tenista Carlos Alcaraz vyzval pořadatele, aby zápasy na Grand Slamech končily nejpozději v 11 hodin večer. Třetí hráč světa to řekl v Londýně před startem Laver Cupu.

0: Pohodový první podzimní pátek s vaším krokodýlím rádiem. Tady je Petr Holík, čeká nás velká open air otvíračka multifunkční T-arény na výstavišti, kam se nemůžeme dočkat. Tak doufám, že si taky v sobotu nebo v neděli uděláte čas. A tady máte Nirvánu. Dobré první páteční podzimní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká: tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: První podzemní pátek, doufám, že to máte so good.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Dobré a lepší než Carly Rae Jepsen krokodýláci, protože vy můžete vyhrát benzín nebo naftu zadarmo a to je good, to je very good krokodýly. Je to každý den od pondělí do pátku, dneska to ještě, myslím, nespadlo, takže to na vás někde číhá jako včera na Irču.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
0: Šikovná holka, děkujeme, krásný den a krásné cestování s naším benzínem, Irčo. Další výherní song, na který to může spadnout, je od Lost Frequencies. Až uslyšíte Crazy, krokodýláci, berete telefon, voláte studio a taky vyhráváte. To bude dvakrát Crazy.
1: Krokodýlí zvuky praví do dvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Je dobré mít spřízněnou duši.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pravá láska od Pink na Krokodýlu do pátku do 13 hodin 36 minut. Pokud ji navíc máte, prožíváte, tak si o ní dobře pečujte, ať vám co nejdéle vydrží. Tak jako naše hity, za chvíli Anaka a taky One Direction. Dobré odpoledne.
1: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvuče na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvuče, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Story vašeho života s Rádiem Krokodýla s Kometou.
1: Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Tak kde pak máme ty modro-bílé krokodýláci? Hezký pátek všem. Fandíme brněnskému hokeji a teď jsou tady lupeny na nedělní domácí zápas. Mimochodem to bude pátý špil sezóny. Raz, dva, tři, čtvrtý, pátý. Jo, pátý. A doufejme vítěznej, takže kdo by chtěl na utkání, dneska hrajeme v Olomouci proti Kohoutům. Anička mi typuje ze Žďáru, že vyhraje Kometa 5-2, takže 2-5. Dneska, teď jsem mluvil s Ivošem Andrlíkem, ten říká zase 2-4 pro Kometu. Kdo je na telefonu? Jaký je Kometák? Dobré odpoledne, Peťan. Poprosím nahlas, jo, nejste slyšet. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, Novotný, křestní jak?
2: Karel,
0: nevím proč Karel, ale jste strašně málo a špatně slyšet. Musíte nahlas, jo, Kájo?
2: Jdu ještě dál, jasně.
0: Kde vás máme?
2: V Mikulovici, v Bystrém Půjčky.
0: Dobře, jak dlouho fandíte Kometě, Karle?
2: 20 let.
0: 20 let, super, pěkně. Chodíváte na zápasy?
2: Chodím na první ligu, ale teďka jsem se takhle mluvil, jak jsem nedostal.
0: Tak to jste sakra dlouho nebyl, Karle, tak poté v nedělu. Pojďte zafandit Kometě, pome. Mám tady dva lístky na Dynamo na neděli, na 17. Kometa Dynamo Pardubice, tak jedem, Karle, jedem. Pojďme, jedem.
2: Kometa, hoši, Kometa, do toho. Kometa,
0: pořádně,
2: do
0: Karle,
2: toho.
0: Pořádně, vzhůru,
2: kometa,
0: Brno.
2: Do toho, kometa, do toho.
0: A vzhůru, kometa, Brno. Karle, vzhůru, Brno.
2: Pojďme, hoši, vyhraje dneska. Vzhůru, Brno. Brno, Kometa.
0: Kolik dopadne dneska Kometa v Olmiku, Karle?
2: Dneska vyhrajem 3-1.
0: 3-1, dobře. To by mohlo být, jako jsme porazili Mansfield 3-1. A jak to dopadne s Pardubicema, kde budete s Krokodýlem v neděli?
2: No samozřejmě Pardubice porazíme. To
0: kolik?
2: Je
0: vlastně 4,
2: 4,
0: 4, 4-1 vyhráme. 4-1, já bych byl opatrnější. Tam to bude o gol, podle mě. U Pardubek to bude o gol. Doufejme. Karle, děkuji, užijte si hokej, krásný víkend a mějte se, zdarec. Ahoj, vzhůru Brno.
2: Ahoj.
1: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
11: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
11: Chlebíčky.

0: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
1: www.chlebíčkovýraj.cz
2: Chlebíčky z Chlebíčkového ráje. To můžu.
0: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaníbrne.cz.
3: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
5: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
8: No vám. I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
1: 13 hodin 58 minut Krokodýláci, jdeme na zprávy. Petra je na ně připravená, mimochodem máme připravenou i výbornou muziku. Dáme si Metalliku. Bude Offenbach. Taky Lucie Amerika. A hodíme si tam Huntrix Golden. Je to ve zlatě, bude to zlatý, budou takový i zprávy, Petro, o čem?
2: Hezké odpoledne, závod motocyklového mistrovství světa se příští rok v Brně vrátí do červencového termínu, i o tom za chvilku.
3: Rádio Krokodýl.
0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Vlastenci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 14. právě odbyla Krokodýláci a trošku nám to vyrostlo, ta teplota tady v Brnéčku až na 18 stupňů nahoře na Kraváku. Šepkovice, tam jsme na 17, Žďár kolem 14 stupňů, sobota neděle slunečno, převážně jasno, na Moravě až 21, na Vysočině 19 stupňů.
9: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V Bystraci se zítra uskuteční jubilejní 5. ročník Gulášfestu. O přízeň návštěvníků a titul krále gulášů bude bojovat hned 9 kulinářských týmů. O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti a odborné poroty. Kromě ochutnávek rozmanitých gulášových specialit na příchozí čeká pestrý doprovodný program. Zásoby speciálních 5000 korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Dnes to uvedla Česká národní banka, která bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách v Brně, v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Pokladní hodiny se ale oproti tomuto týdnu zkrátí.
0: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
2: Nemocnice Kyjov už 5. rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Velká cena České republiky silničních motorek se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu Mistrovství světa konal v červnu. Pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Super změna termínu, chválíme jak svíňa, jinak dopravní situace v Brně na jižní Moravě začíná hostnout jak svíňa, Martino.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra na sjezdu na Bohunickou ulici bourala dvě osobní auta, nehoda tam blokuje jeden pruh. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy čekejte přerušované kolony hlavně kamionů mezi 172. a 196. kilometrem. Na D1 Vršce na 228. kilometru směrem od Brna na Vyškov. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto, stojí u Krajnice. Na Brněnsku u Moravských Knínic ve směru od Veverské Výtýšky zasahují záchranáři u havárie motorkáře, počítejte s omezením. Na trase z Brna na Uherské Hradiště za odbočkou na Staré Hutě havarovalo osobní auto, zatím se tam projíždí bez zdržení. A kolonu v délce 5 kilometrů čekejte aktuálně před Mikulovem na příjezdu z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodový pátek a pevné nervy nejenom před Mikulov, ale na každou silnici, kde vám hraje a dělá společnost Krokodýl. Multifunkční tý arenu čeká otevřený víkend, bude vám tam hrát Krokodýl, se kterým ještě vyhrajete u Peťana benzín zadarmo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: je pátek, tak doufám, že už jste dostatečně uvolnění krokodýláci, že se taky dneska večer uvolní kometa v Olmiku proti kohoutům.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A když jsme u těch zvířat krokodýláci, že máme tam medvěda na kometě jako maskota, pojďme se podívat něco pro milovníky zvířat, pro rodiny na dnešní večer. Na telefonu je ředitelka veterinární správy Jana Kozáková a má pro nás vynikající pozvánku, protože bude noc vědy. Dobrý den, co tam všechno zažijem?
3: Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj vás srdečně zve dnes 25. září na noc vědy. Náš stánek najdete v budově M na Mendlově univerzitě od 17 do 22 hodin. Pro děti i dospělé je samozřejmě vstup zdarma. Letošním tématem je komunikace. Protože zvířata ani párky lidskou řečí nemluví, musíme se na ně správně naladit. Zkušený veterinář totiž dokáže schování nespokojeného stáda vyčíst víc než z ranních novin. A věřte nebo ne, komunikuje i jídlo. Etiketa na mase nebo razítko na vejci vám sice nepošeptají milostné básně, ale vyprávějí fascinující příběh o tom, odkud pocházejí a jestli jsou bezpečné. Hodně nahlas umí křičet i teplota ve vaší lednici, obzvlášť když je špatně nastavená. Na co se můžete na našem stánku těšit? Vyzkoušíte si dojení na nečisto. Právě slíbili, že nebudou kopat. Rozkoumáme společné taje vaší lednice. Bezpečně nakoukneme pod pokličku, respektive pod střížku v celýho úlu. Přijďte za námi a naučte se naslouchat zvířatům i tomu, co máte na té lejíři. Těšíme se na vás. Pro Rádio Krokodýl za krajskou veterinární správu Jana Kozáková.
0: Děkujeme pěkně, paní ředitelko. Noc vědy dnes v M-ku na Mendlovce a přejeme, ať jsou spokojená stáda i všichni návštěvníci.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Asi jako když vyhrajete benzin zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzin zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
11: 2026.
10: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
15: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pápa s krokodýlem a s Lucí, je tady Amerika. Večer, noc, vědy na Mendlově univerzitě od 5, kometa v Olomouci od 6 v neděli. Doma s Dynamem od 5 a do toho poprvé otevřená multifunkční T-arena na výstavišti. A když se ještě skočíme na hřibky, na nějakou pěknou procházku zdravotní, na golf, tak to prostě nebude mít chybu, bude to víkend ve zlatě. 14 hodin 34 minuty při pátku, s váma je stále krokodýl. I na cestu z práce už hrajeme Golden Huntrix.

0: Pro vás, co jste narození v roce 1984, protože to se i tahle ta superpecka zrodila. U2 Pride, pěkné odpoledne a pátek.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A z osmdesátek hurá do současnosti, krokodýláci, protože opening té arény se nezadržitelně blíží. Je to tady, sobota, neděle. Bude to nádhera od 10. do 19. po oba dny. Fantastický, hustý program, vstup mimochodem zdarma a jako umělci budou Sebastian, Marian Vojtko, Tereza Mátlová, Martina Pártlová, Městské divadlo Brno, David Málek, Bubeníci, Eskola Samba a další. Do toho pojede projekce, jak vypadá uvnitř naše nádherná multifunkční aréna. Bude se ochutnávat nové fantastické pivo Desítka, která je vlastně vytvořená Starobrnem speciálně pro naši novou halu. Bude se čipovat při sportovních a kulturních akcích a myslím, že i budete o víkendu taky hledat a vymýšlet jméno, tak na tom si dejte určitě záležet. Dobré jídlo, zábava pro malé, pro velké. Ti, co jsou zaregistrovaní, nahlédnou do nové arény. Radio Krokodýl bude přímo u toho, budeme vysílat přímo před tý arénou. Takže přátelé, kdo jste kometáci, tak si to určitě nenechte ujít. Víkend s tý arenou v Brně, který stojí za to vidět na vlastní bulvy.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Radio Krokodýl. Petr Holík.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím, baštíš, baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.

dalších 30% na Rifábiš kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je dobré být spolu.
4: Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.

0: Do 15. hodiny krásně to utíká ten čas. Takže bychom si mohli dát třeba zprávy s Petrou. Jste pro? Já myslím, že jo. Petro, vítej, o čem to bude?
1: Hezké odpoledne, dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají, kde uslyšíte za chvilku.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 15. právě odbyla a budou sladké sny. Dáme Dua Lipa Physical. A pozor, život je krásný. A ke Krištofům hodíme taky Miraj.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To je ale krásně. No, nebojte, je to takový studenější den, ale bude to opravdu hezké. Víkend jasný, s teplotami až 21 stupňů na Moravě, na Brněnsku kolem 18-19 na Vysočině.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová ve středu 30. září a od 1. října pojedou tramvaje bez omezení. Kvůli dokončovacím pracím ale zůstane ještě omezena automobilová doprava v souběžné Kněžnické ulici. Na náměstí Svobody se ode dneška koná vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události jsou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října.
6: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté zjišťují, jestli sama otevřela dveře a vyskočila, nebo jí někdo pomohl. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v Itálii Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil 4. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta je 8.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne i na silnice a do kolon. Není to nic moc, Martino?
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V centru Brna v ulici Kojiště na úrovni autobusového nádraží směrem na Heršvice bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam levý pruh, počítejte se silným provozem a s kolonou. V Brně Řečkovicích v Gromešově ulici havarovala také dvě osobní auta, kolona se tam ale netvoří. Na D1 na 116. kilometru směrem z Prahy na Brno havarovala dvě osobní vozidla a kolona tam má 4 kilometry. A na D1 se zdržíte ještě před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem. Kolonu v délce zhruba 5 kilometrů stále čekejte před Mikulovem na cestě z Vídně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné páteční odpoledne se silným zdravým hlasem, pokud jste nachřáplí, jak naše dopravní expertka Marťa. V tom případě pastilky, čaj s medem, s mlíkem nebo mlíko s vajíčkem, cucat, cucat a uzdravit.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte?
3: 10 korun.

0: Tak nám končí pracovní týden, necháme tam i špatné sny a užijeme si super víkend. Jste pro krokodýláci?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A vidím všechny ruce nahoru, souhlas, uděláme si to v sobotu, v neděli, prostě úžasné. Mimochodem, palivo stále teče z krokodýla pro Brno, Jižní Moravu, zadarmo stačí vychytat správnou výherní písničku, což se v posledních dnech daří hlavně babám, že? Irča, Velenka.
2: Všichni vás zdravím, já jsem Velenka, věrná posluchačka Krokouše a vyhrála jsem benzín, kterým budu darovat svýmu synovi.
0: Ano, gratulujeme, zdravíme na Morendu, přejeme pěkné odpoledne tam při sportu stolních tamhle výkonech na pingpongových stolech, no a výherní song aktuálně stále platí Crazy. Toto je další vstupenka na natankování gratis od Krokodýla na náš účet, takže Last Frequencies Crazy, jak uslyšíte, hned vytáčíte Krokodýla, voláte, vyhráváte, jasný?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: 15 hodin 23,5 minuty, první podzimní páteční odpoledne tady a mimochodem za zvuky do ruky tady mám pro vás už normálně přes 120 tisíc, super.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na čepu Radega z 10 i 12 a kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz
2: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Je dobré mít přítele na celý život.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Eva Farná, kapela Miraj, Krokodýl do pátku, 4:05, takže už jste hodně na cestě z práce, krokodýláci, a třeba na noc vědců nebo otvíračku do té arény, hlavně za víkendem za rodinou, tak si to krásně užijte. A následujem slunce, Following the Sun, dobré odpoledne s krokodýlem.

0: Do pátku Krokodýl Enrique Iglesias se jdeme tankovat.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Krokodýláci, nekřesťanské ceny za pohonné hmoty díky konfliktům ve světě. Padla hranice 50 korun za naftu a leze to stále vejš, už aby byl říjen, protože to má začít stát regulovat, aspoň se tak vyjádřilo ministerstvo financí na začátku tohoto týdne, tak se těšíme. Aktuálně jeden z nejlepších Timplů, kde natankujete výhodně, je v Blučině, silnice 416, čerpací stanice Zero Gas, nafta Pambu zaplať pod pajcku, litr za 48,50, litr benzínu Natural 95 za 44 koruny, tak to využijte a s lehkou nohou na plynu vyrazte radostně za víkendem s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od Vé podlahy.
11: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariéra-jmk.cz.
1: Technická vyspělost,

0: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
1: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
1: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
1: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlem do víkendu, kde nás čekají krásné věci. Třeba rodina modrobílých kometáků se nemůže dočkat, jak se podívá do nového hájemství brněnské hokejové komety, do té arény. Mimochodem dneska kometa proti Kohoutům v Olomouci od 18 hodin. Budeme to sledovat. Petro, co dál nového?
1: Pěkné odpoledne. Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunismu, i o tom za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Yippie!
5: Yeah!
4: Yeah!
5: Yippie!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. hodina odbyla krokodiláci a bude Shakira. Na začátku týdne na to někdo vyhrál benzín zadarmo, že? A bude Dirty Dance. A je pátek, tak dáme víno.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 16 hodin v Brně, 16 až 18 stupňů Celsia. 16 máme tam u nás na kopci v Útěchově, anebo případně v Líšni a v Kohoutkách. Šepkovice jsou na 17 a ve Žďáři je to pod 15 stupni, no jo, no. Sobota ale bude lepší i neděle, protože bude slunečno, teploty až 21 na Moravě, 19 na Vysočině.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Jedná se o lidi utlačované minulým režimem, osobnosti kulturního a vědeckého života a také osoby bez blízkých a známé identity. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se dnes v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě U Splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Projekt počítá se 4 domy, bezbariérovým přístupem, úsporným provozem i úpravou okolních veřejných ploch. Město na výstavbu získalo dotaci 61 milionů korun. Stares Arena Vodova ode dneška hostí mezinárodní turnaj v basketbalu na vozíku. Akce pod záštitou klubu SK Hobbit Brno přivítá týmy z 5 zemí a nabídne divákům 3 dny napínavých sportovních soubojů s dobrovolným vstupným.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A my dobrovolně zdravíme zvláště do Kolonže, Martino.
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 je přerušovaná kolona před Brnem směrem od Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Ve směru na Prahu počítejte na D1 s kolonou před Humpolcem mezi 93. a 90. kilometrem. Před Vykulovem směrem od Vídně je stále 3-kilometrová kolona. Na výjezdu z Litomyšle směrem na Svitavy havarovala 2 osobní auta. Kolona se tvoří už před Litomyšlí směrem od Vysokého Mýta od odbočky na Tržek. Na trase z Brna na Svitavy vás čeká kolona mezi Českou a Litovskou a zbrzíte se také u Černé Hory. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádio.

0: Dobré odpoledne a dobrý vstup do víkendu, nejlépe na cestě bez kolon, takže i na Rokitovu do kopce na Vinsky pevný nervy. Tam je to v této chvíli od pondělí do pátku vždycky za trest. Jak by řekli Slováci, že jo, odpracať sa odtiaľ to. A Janek by tam, myslím, nasadil parkálový raky. Zdarec.
1: Zdar, jak smíňa skrok snikalo osci. Gomete, co sú to parkálový raky?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Oldies but Goldies, ta stále v lásce s krokodýlem. Kolik to bylo? 1992.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jsem se úplně zadrhnul, krokodýláci. Tak z 92. ještě před krokodýlem, rychle na krokodýla, kde máme od samého začátku Hantec, takže Žanku zdarec.
2: Zdar jak svíňa z krok snikalo osci. Gomity, co jsou to parkálový raky?
0: Jo, to jsme říkali, že by mohli v podstatě rozsázet takhle na Rokytové každý odpoledne v té špičce, kdy se vracíte a nic moc to nejede. Ve štatlu to věděla jenom jedna respondentka, baba.
3: Přesypací hodiny?
4: Tak hodiny.
5: Přesný hodiny.
4: Parkovací hodiny.
0: Chytrá Debrecinka poslední, chválíme, děkujeme aspoň jedna. A Žany?
2: Parkálový raky jsou parkovací hodiny. Dávejte si majzla, ať je vždycky použijete, nebo vám zastěraš na jeho cedulku štatlový švestky a zaplatíte těžkýho flastra.
0: Betel, no jízdu a hlavně dobrý víkend všem krokodýláci a trpělivost na tu Rokytovu.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
6: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno, Sokolova 714/2K.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Slyšíš to, tati?
13: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
12: Proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
15: Baštím? Baštíš? Baštírna!
16: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
17: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
18: Mňam! Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. péče o to nejcennější, co máte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Tvůj pocit po projektu?
21: Jipi!
22: Jé!
20: Jé!
21: Jipi, jipi!
22: Jé!
20: Hornbach, s námi to zvládnete.

Dyton. Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.

0: horko, ale aspoň tady u nás na Krokodýlu jinak docela kosa. Třeba nám tady ani radiátor nejde, nechápu proč. Přece teplárny už spustili sezónu, ale co? Každý to máme nějak, že krokodýláci, takže Ina, horko, hot a teď bude prodloužený víkend a bude úplněk, takže 3 dny pod silným vlivem úplňku. A z toho říkají ti, co se trošičku vyznají v těch horoskopech, hvězdách, že prý každý má šanci začít znovu a lépe. Tak jestli vás to čeká, tak hodně štěstí.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
2: Rádio Krokodýl.

Sladká harmonie s krokodýlem do pátku do auta i pro myšáka, pro umlíka. Krásný odpoledne všem, hlavně při těch pracovních rozvážkách. Ať se vám to daří, krokodýláci. A kdybyste chtěli třeba si přivydělat, 122 300 korun mám je tady právě teď. 122 300 peněz hezkých českých za zvuky do ruky v soutěži, kde jsme rozdali asi 3 miliony. Tak kdo má zájem a chce si přilepšit, tak je potřeba být plnoletý, souhlasit s výherním řádem, vydatlovat tam studio, to je 603 103 103 a volat právě teď. Máte volno, Shepard Geronimo, pojďte na to.

0: Hezky energicky s krokodýlem Shepard Geronimo, 16.41, pěkný pátek všem.
1: Zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A zvláště pokud jste se dověděli jako rodičové od svých dětí, že jim vyšla opravná zkouška z nějakého třeba důležitého odborného předmětu. Tak gratulujeme k úspěchu a jdeme na telefon, někdo se nám tam dovolal na prachy. Dobré odpoledne, halo.
2: Dobré odpoledne, tady Jiřina z Kuřimi.
0: Zdravíme do Kuřimi, Jiřino, Petr, zdravíčko. Kolik teď asi stojí aut před Kuřimí, že? 400,
2: no,
0: 600,
2: no jo,
0: co?
2: No.
0: Hodně, že?
2: Hodně, tady je to každý den. No.
0: Jsme tady zdravili na parkoviště na Rokytovu, tam je to vlastně to stejný v bledě zeleným, že? Tak parkálový raky by se hodily i tady, tak všem tam hodně trpělivosti. Jste říkala, že jste jela před hodinou?
2: Jo, asi tak. No.
0: Jaký to bylo?
2: No, ucpaný.
0: Ucpaný. A když jedete dom, jak dlouho jedete takhle v té odpolední špičce?
2: Ono záleží, jestli jedu vrchem, jakoby přes Svitavskou nebo spodem na Tišno.
0: No.
2: Většinou, tak já nevím, no minimálně půl hoďky záleží.
0: Mm-hmm.
2: Záleží, jak to je, no.
0: My s klukama, když jezdíme pravidelně na trénink na kaskáru na golf, tak vždycky jedeme vrchem přes Lipovku, protože to je prostě o něco snesitelnější. Tak, teda o velký kus snesitelnější. Jiřinko, 18 máme tím pádem, že jezdíme autem, chodíme do práce, zasekáváme se půl hodiny, to je jasný. Souhlas dostaneme s výherním řádem?
2: Ano.
0: Děkuju. Ano. Takže dokuřím mi zvuk za 122 300 korun. Tak, co jste v té zasekané, dopravně zasekané Kuřimi vymysleli? Zdravím pana starostu, jinak výbornýho samozřejmě. No?
2: Jo, děkujeme za pozdrav a my jsme vymysleli, tady u nás teda hlasuje celá rodina.
0: No, a co jste vymysleli, rodino, co jste vymysleli?
2: A tentokrát zkusíme škrabání prstem do zapnutého mikrofonu.
0: A sakra, bude nějaký moderátor od vás? Máte už doma mikrofon nějaký? Vyzkoušeli jste si to?
2: No tak dětský máme, dětský.
0: Dobře. A děti máte kolik, Jiři?
2: Tři.
0: Chválím, taky mám tři.
2: No,
0: pěkná práce, jo, je to radost. Zvláště, když jedem v tom autě a musím jít v koloně a chlapci jsou plní jako energie a elánu. Takže, pane arbitře, škrábání prstem do zapnutého mikrofonu za 122 300, ano nebo ne? Pozor! Tak, mám vás pochválit za to, že máte tři děcka, Jiřinko, jo, a jinak musíme zvednout bank a vymyslet něco dalšího v Kuřimi. Mějte
2: jasné,
0: se strašně
2: budeme,
0: krásně,
2: budeme dál.
0: Užijte
2: děkujeme.
0: Si prodloužený víkend. Naschledanou.
2: Taky, zatím naschledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Kromolíní zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.

0: Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodil Ava Max, So Am I. 5:00 za 2 minuty přesně a zprávy s Petrou. O čem?
1: Hezké odpoledne, závod motocyklového mistrovství světa se příští rok v Brně vrátí do červencového termínu, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Vlastenci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hit je z Krokodýla a dáme Everything But The Girl z 90. Teď právě 5:00 odbyla. Mám pro vás Kaleda Selaví. Dáme Jelena a dáme taky Pitbulla.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí, trošku to už padá ta teplota, někde 17,5 jsme v maximu, aktuálně na Kraví hoře, ale jinak 15,5, 16 stupňů hlásí Brno. Šepkovice 16,5, Vežďáře jsme na 14 a poleze to nahoru, protože bude jasný, slunečný, prodloužený víkend. 21 stupňů na Moravě, 19 stupňů na Vysočině.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Bystraci se zítra uskuteční jubilejní 5. ročník Gulášfestu. O přízeň návštěvníků a titul krále gulášů bude bojovat hned 9 kulinářských týmů. O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti a odborné poroty. Kromě ochutnávek rozmanitých gulášových specialit na příchozí čeká pestrý doprovodný program. Zásoby speciálních 5000korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Dnes to uvedla Česká národní banka, která bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách v Brně, v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Pokladní hodiny se ale oproti tomuto týdnu zkrátí.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nemocnice Kyjov už 5. rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Velká cena České republiky silničních motorek se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu Mistrovství světa konal v červnu. Pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Sakra, už je zase červenec, krokodýláci, nevím, jak to máte vy. Já se podívám teď společně s Martinou, co silnice. Na konci září žádná pecka v připátku.
10: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Hodonínsku v Mutěnicích v Brněnské ulici havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na trase z Brna na Uherské Hradiště zpomalíte v koloně u Slavkova a pak ještě před Bučovicemi. Na tahu z Brna na Svitavy naberete zpoždění mezi Českou a Lipůvkou. Silný provoz a přerušovaná kolona je stále na D1 mezi 178. a 196. kilometrem a zhruba 3-kilometrová kolona je před Brnem na bratislavské D2. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme a připomínám, zítra opět závody veteránů do vrchu. V ulici Kociánka, provoz v ulici Kociánka zcela omezen od 8.30 do 17 hodin, pamatujte na to.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkný pátek s krokodýlem přeje stále Petr Holík. Pořád pro vás máme lístky na kometu, benzín nebo naftu zadarmo. Čeká nás prodloužený víkend pod vlivem úplňku ve znamení Berana a to je čas pro výzvy a změny. Začít s čistým štítem a děti se budeme ptát, proč pláčeme.
1: No Ježíšek nám nic nedonese, tak pláčeme.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A když nedonese Ježíšek, tak donese krokodýl, ne? 122 tácku za zvuky do ruky nebo benzín gratis. Tak držte vlnu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup: muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: Legendární 90. Missy Everything But Girl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A tady jsou naši miláčci ze školky na Lesné a dneska tam trošičku sondujeme, proč plačeme, děcka.
2: Protože jsme smutní.
3: My jsme smutní.
4: Slzy.
5: Když nám někdo něco udělá, když nám to někdo nechce udělat.
6: No Ježíšek nám nedonese, tak plačeme.
0: Ale donese, děcka, Ježíšek něco, nebojte se, už to nebude dlouho trvat a už to se bude. A už to v některých marketech, jako už to tam svítí.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A znovu říkám, když nedonese Ježíšek, tak donese krokodýl, benzín zadarmo, naftu zadarmo, prachy za zvuky do ruky a nový horský kolo, já nevím co všechno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
8: Vážně?
7: Jasně, dej na mě.
9: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jé!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
13: Jí!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
18: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
22: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodýl, vaše oblíbený rádio, oblíbená soutěž, 603-103-103, tak kdo vyhrává benzín zadarmo? Krokodýláci, nikdo, si děláte srandu, ne? Tak to jsem čekal, že bude větší zájem. Lost Frequency z výherní song na benzín gratis právě prošel, nikdo se nehlásí, no jo, tak vyhlásíme další výherní song a to je tento. Tak, zkouška na postřech. Tentokrát ten zabrala, krokodýláci, nedá se nic dělat. Budete si muset hlídat další písničku. Agnes Release Me bude další výherní song na pondělí. No a my musíme pozdravit všechny, co letos, tento týden zaznamenali správný song, jako třeba Irena.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: My jsme taky nadšení, já jsem teda trošku překvapený, krokodýláci, to jsem fakt nečekal, že nikdo nezavoláte.
0: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: A jo, asi jsem tady krátkou dobu, teprve 33. rok. Pěkný odpoledne všem s krokodýlem, benzín nebo nafta gratis, už na novou výherní písničku od Agnes Release Me. A jinak si dáme Stinga, tě to ve zlatě, Fields of Gold, hezký odpoledne.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
17: Více na cherrymotor.cz.
18: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
19: Chce

0: více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hearts go boom, krokodiláci, pohodovej pátek, pozdrav hokejistům, futsalistům, bo futsal dneska hráme doma, tak těm zvláště. Máme pozvánku, přátelé, po druhém vítězství v sezóně brněnský Hellas mimořádně v atraktivním duelu proti úřadujícímu mistrovi, dneska FK Chrudim. Začínáme za hodinu a půl v 19.30, Stares Arena Vodova, mladí to mají si zadarmo. Pojďte fandit brněnskému futsalu, pojďte fandit Hellasům. A jinak teď začínáme na ledě Kohoutu v Olmiku, Kometa, a zprávy na šestou má Petra. O čem? Vítej.
1: Hezké odpoledne, dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají, kde uslyšíte za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Yeah!
3: Yeah!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach. S námi to zvládnete.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak krokodýláci, utkání v Olmiku právě začalo, my jsme u toho. Dáme si NSYNC, Dua Lipu Training Season. Bude Marek Ztracený, Moje milá. A hodíme tam Taylor Swift, Fate of Philia. 6 hodin, téměř 2 minuty.
12: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18 hodin od 15 do 17 stupňů na teploměrech Brna, Šepkovice tam mají 15 stupňů, Žďár je na 13 a sobota, neděle bude slunečná, příjemná a skoro letní, no, 21 stupeň, to je dobrý, to jsou 4 stupně do léta. 19 stupňů sobota, neděle Vysočina.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová ve středu 30. září a od 1. října pojedou tramvaje bez omezení. Kvůli dokončovacím pracím ale zůstane ještě omezena automobilová doprava v souběžné Kněžické ulici. Na náměstí Svobody se ode dneška koná vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události jsou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října.
10: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Vyničními Šumicemi. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté zjišťují, jestli sama otevřela dveře a vyskočila, nebo jí někdo pomohl. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v Itálii Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil 4. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta je 8.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak jak to valí při pátku krokodýláci? Pomaličku nám končí špička, ale stále jsou komplikace, Martino.
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Forgesově ulici ve směru na Královo pole před sjezdem na Žabovřesky šetří policie nehodu osobního auta do svodidel. Provoz tam zpomaluje. Na Znojemsku u Krhovic ve směru na Valtrovice zasahují záchranáři u nehody dvou osobních vozidel. Projíždí se tam Kyvadlově. Před Brnem je na D1 stále nesouvislá kolona mezi 180. a 196. kilometrem. A na D2 na 11. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Zatím je tam jen kratší zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
0: Ještě doplníme krokodýláce, že bude vzpomínková jízda veteránů na historické závody Královo pole Soběšice už tuto sobotu. První závody byly v roce 1924, takže to jsou 102 roky zpátky. Proto zítra připomínáme, nejezděte ulicí Kociánka. Bude od rána od 8.30 do 16 hodin úplně uzavřena pro veškerý automobilový i nemotorový provoz. Objížďka je okolo Lesné na Soběšice u Těchov. MHD má také stanovený řád a objížďku. Tak šťastnou cestu!

0: Dobré pozdní páteční odpoledne. Kometa už rozehrála duel v Olomouci od 14. vteřiny. Hrajeme přesilovku díky sekání Karla Pláška, takže pěkně ostřelovali branku Machovského. Mimochodem tipy 2-5 Anička ze Žďáru, 2-4 Ivo z Bíteše, 1-3 Karel z Niklovice. Já říkám, že dneska vyhraje maximálně 2-1.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl jde do uší. Krokodýláci, Marek Ztracený, čas 18.24. Pozdrav všem a hlavně naší modrobílé rodince, protože jsme to pěkně rozehráli. Mimochodem 14. sekunda sekání, trest 2 minuty a to jsme zkoušeli využít. Nepovedlo se, nicméně krátce po skončení brněnské přesilovky, čas 3.30. Robert Lejno přebírá puk na svou hůl po kombinaci Brna a jako první prostřelil z bezprostřední blízkosti Machovského, takže po kolik? 16 minut odehráno? Ještě ne, po 15 minutách na ledě Kohoutu v Olomouci vede brněnská Kometa 1-0. A já se těším, že to dneska dotáhneme do vítězného konce. Já myslím, že moc branek nepadne, že to bude tak 2-1 pro Brno. Takže uvidíme, ale jsou tady i odvážné typy, kdy Anička ze Žďáru, které vyšla opravná zkouška, gratuluju Ani, tak říká, že dneska vyhrajeme 5-2. Ivo z Bíteše říká, že vyhraje Kometa 4-2 a Karel z Niklovic 3-1. Já říkám 2-1. Ole Brno!
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio.

Krokodiláci, stále hity, Howling at the Moon a pozdrav i do Slavkova, kde už pro vás zítra otvírají zahrádkářskou tradiční výstavu v konírnách Slavkovského zámku. Výstava, kam jezdí vlastně zahrádkáři z celé republiky, takže práce úžasných zahrádkářů, zahrádkářek ze Slavkova, z okolí. Po čtvrté bude s Kamilou kavárna v sadu a tam budou samý dobroty. Jinak se těšte na jablka, mošty, výpěstky ze zahrad, taky na tombolu. Musíme pozdravit Milušku Kovalovou, Jirku Matyáše, všechny, co to dělají se srdcem a speciálně pak samozřejmě střední školu Slavkov Austerlitz. Přátelé, zahrádkářská výstava v konírnách Slavkovského zámku od 9 hodin zítra i v neděli. Ať se vám to vyvede. Užijte si nejenom ten talent a šikovnost zahrádkářskou, vyhrajte v tombole a dejte si s náma taky No Name Lekna. Mimochodem Kometa 1-0 po první třetině. Čakám.

0: Coryl Taylor Swift, Fate of Aphelia. A do toho modro-bílá...
1: Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
0: Tak máme po prvé třetině přestávečku před dalším dějstvím utkání Olomouc Kometa Brno. Vedeme 1-0, mimochodem docela dobrý výkon. Snažili se domácí, měli tam jednu šanci někde v 19. minutě, ale ustáli jsme to. Takže teď bychom mohli rozdat nějaký lístky na neděli na Dynamo na Pardubky. Co říkáte? 603, 103, 103 krokodýláci. Kdo by chtěl jít s naším rádiem na nedělní hokej s Kometou? Haló, dobré odpoledne nebo podvečer.
2: Ahoj, Robert.
0: Ahoj, Roberte. Odkud voláš?
2: Tady z Brna.
0: Z které části?
2: Komín.
0: Komín. Zdravíme komíňáky. Jak dlouho fandíš Kometě, Robe? Přibližně.
2: Tak asi
0: celý život.
2: Člověk rodí, ne?
0: Celý život. No to jsem chtěl slyšet. Tak jo, pojď nám zafandit trošičku, pojď. Teď nějaký pokřik na neděli. Ukaž, že umíš, pojď.
2: No. Zůru Brno, Brno, Kometa, pojďte ještě... hoši, vyhrajeme dneska.
0: A ještě se do toho opři. Zůru Brno, pojďme pořádně. Brno, Kometa.
2: Zůru Brno, jsem sám doma.
0: To je ono. Roberte, daleko lepší. Hele, koukáš, jak to teďka vypadá v Olomouci?
2: No, koukám, teď tam 1-0.
0: No, 1-0. Kolik to dopadne dneska? Podle tebe.
2: Ta ty góly nerada dává, tak 3-1 vyhrajeme.
0: Já říkám, že 2-1, dneska to by nám stačilo. Karel z Niklovic říká taky 3-1, jak ty Ivoš Zbíteš říká 4-2 pro Kometu. Anička 5-2, myslím si, že tolik gólů nepadne a zvláště ne v neděli. Kolik dopadne duel doma s Dynamem? No.
2: Dynam.
0: Roberte.
2: Ale jo, taky 3-1.
0: 3-1, děkuju. Jdeš neznam, tam, nejde. Přemýšlej, koho vemeš. Máš dva lístky. Užij si to a pěkný víkend, chlapáku, do komína. Čau, ec, ahoj.
2: Jo, díky.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Baštím, baštíš, baštírna.
9: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
10: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
11: Mňam. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
12: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici www.toyotabsauto.cz.
13: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
14: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Vrací se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací.

0: Krokodýlem všecko možné před víkendem. Helena Zeťová, Impossible, mimochodem zahrádkářská výstava ve Slavkově, otevřená T-Arena na výstavišti. Je toho moc, krokodýláci, co zítra určitě můžete a chcete stihnout. No a rozhrané utkání v Olomouci. Mimochodem, brzké vyloučení, Karel Plášek dostal 2 minuty zasekání, v podstatě hned po úvodním buli ve 14. vteřině. Byl tam velký tlak Brna, ale ustáli to, neinkasovali, ale chvilku poté čas 3.30, poprvé změna skóre. Robert Lejno přibral puk na svou hůl a po kombinaci Brna jako první prostřelil z bezprostřední blízkosti gólmana Machovského. Olomouc pak začala dál tvořit víc šancí, ale na puku byli dál víc Brňáci, spíš se hrálo v prostoru. Ani ležící Rabčan a kopec střel nestačil k úvodní trefě, což byla největší šance domácích někdy v 19. minutě. Takže po 20 minutách to bylo 0-1, teď se hraje 25. minuta a skóre je stále stejné. Brno vede, je to dobrý.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: S Krokodýlem zdravíme před písničkama na přání. Dneska začíná Pink What About Us. Další pecky Krokodýláci, těším se, že dobře vyberete vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: 16,5 stupně Celsia, tolik je na teploměru tady nad Krokodýlem na kopci na Kraví hoře a těšíme se na víkend, protože bude ve znamení úplňku, bude ve znamení berana. Beran ovlivňuje tento zásadní úplněk a mimochodem je prodloužený víkend, takže přátelé, sluníčko, sluníčko, zase sluníčko, teploty na Moravě budou až 21, začíná babí leto, je to super, na Vysočině 19 stupňů Celsia. A tady jsou hlavní události 25. zářijového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě u splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Stares Arena Vodova ode dneška hostí mezinárodní turnaj v basketbalu na vozíku. Akce přivítá týmy z 5 zemí a nabídne divákům 3 dny sportovních soubojů s dobrovolným vstupným.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: S Krokodýlem zdravíme na silnice, s Martinou máme stále přehled o provozu, který ještě není úplně nejklidnější. Martino?
2: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Žďársku za Křižanovem směrem na Pikárec se srazila dvě osobní auta, s opatrností kolem projedete. Na D1 na 138. kilometru za Měřínem ve směru na Brno šetří policie nehodu 3 osobních aut, jede se tam bez kolony. Na D1 na 162. kilometru u Velké Bíteše ve směru na Brno došlo ke střetu 2 osobních aut v levém pruhu. Tam má kolona skoro 2 kilometry. A u Brna směrem od Prahy vás čeká kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
1: Tak Martino, díky, vyzdravte si brzo svůj hlásek, ať je jako koní pásek, a připomínáme zítra uzavřená Kocianka, protože proběhne vzpomínková jízda veteránů na historické závody Krpole Soběšice, které se jeli už v roce 1924. Kocianka zítra uzavřena od 8.30 do 16 hodin pro veškerý automobilový i nemotorový provoz. MHD má stanovený řád a objížďku. Objížďka je okolo Lesné, na Soběšice a u Těchov. Tak na to pamatujte a šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 19. stále krásný páteční večer přeje Petr Holík na Moravu, Vysočinu, do Olmiku a i k Hodonínu. Mimochodem stále je to 0-1, téměř polovina zápasu odehrána. A před náma prodloužený víkend pod vlivem úplňku ve znamení Berana. To je čas, kdy všechno končí a znovu začíná. Beran je znamení jasných a přímých činů se vzkazem jít bez obav za svým cílem. Tak odhoďte staré starosti a bez výčitek se rozhodněte pro restart s čistým štítem. A právě máme gól!
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: 29. minuta, krokodýláci, je to 0-2. Je to pro Brno velmi dobré. Pojďme.

0: Rozehrali jsme písničky na přání na rádiu Krokodýl a v Olomouci padly hned dva góly krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Tak v čase 28.44 to jsme si stačili říct, že došlo k brance, kterou do sítě kohoutů dostala modrobílá kometa, protože tam krásně Brno přeneslo hru. Dobrý útočný pásmo, Kristian Pospíšil bez větších příprav a Cajku prostě prostřelil Machovskýho rovnou doprostřed branky, to bylo 2-0 pro Brno. Jenže pak bohužel vyloučen Filip Král za podrážení, dvě minuty v čase 29.04 a v čase 30.12 Jakub Navrátil snížil v přesilovce Mori, když sice Olomouc na malou chvíli ztratila pásmo, ale hnedka se vrátila. Plášek, ten první vyloučený, posunul na Navrátila, ten byl v kruhu pro Buly a hned z první dává první gol Olomouce, takže po 30 minutách odehraných v Olomouci stav 1-2 a my jdeme na písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
0: No a krokodýláci najednou zase pác a je tam další branka. Tentokrát je to 1-3, takže můj tip už tím pádem padá. Jsem si říkal, že toho dneska moc jako nepadne, ale už je to 3-1 a to už jsou dva z vás, kteří typovali tenhle výsledek a jsme těsně po půlce zápasu v Olomouci. Zdravíme všecky na Botanickou, do Kašara, Janičku, klientky. Doufám, že máte krásný, příjemný pracovní finish tohoto týdne, Jani. Zdravíme i na telefon 603 103 103, kde bude určitě nějaký známý krokodýl. Halo, Petr, dobrý večer.
2: Tady Marek.
0: Marek, Die z Nojemsko, pěkně. Marku, pěkný večer. Ježiš, já cítím, ty jsi něco smažil.
2: No, smažil. Co jsi to smažil?
0: Chleba ve vajíčku, já myslím, že je květák, člověče. Tak, chleba ve vajíčku dobrý, chleba ve vajíčku dobrý. Mari, jak se máš vždy, řekni, při pátku, před prodlouženým víkendem, co?
2: No, nic moc.
0: Jak to?
2: Blbá nálada.
0: No. Jak to, že blbá nálada? Mari, tak musíme dát nějakou dobrou muziku, ať je lepší nálada. Seš pro? Alex Party, Wrap Me Up je výborný nápad, pojď, já už to chystám, pro koho to chceš, prosím tě, zahrát, řekni.
2: No, tady pro kamarády do Die a k vám do Brna, protože jste úžasné rádio. A už to bude brzy, možná příští týden vás překvapím.
0: Přijeď, ježiš, zastav se, čověče, super, no. Budeme rádi, prosím tě. Měj se krásně, lepší náladu, úsměv, pohodu a pojď si s náma zapařit, zatančit a zaspívat Wrap Me Up, Alex Party. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Hradci fantastické na ledě, je to 3-1 pro Brno, Kometa si bere dvoubrankové vedení rychle zpátky, prosadil se Artu Ilomäki, který si tam najel do pásma, popojil na kruh pro Buly a vyslal na Machovskýho takovou pecku, že prostě olomoucký golman nestačil. 3-1, Kometa. Mimochodem Karel v Niklovicích říkal, že vyhrajeme 3-1, takže Kájo, zatím to vychází. Kája jde s náma na Pardubky v neděli a moc se těší, já taky. A 3-1 ještě říkal Robert, taky vyhrál to chvilka. Robert, Karel 3-1. Ale jsou tady i typy jako od Ivoša 4-2, od Aničky ze Žďáru 5-2, to se klidně ještě může stát, protože teprve jede 35. minuta. A někdo volá, halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, u telefonu je Tomáš.
0: Tome, dobrý večer.
1: Jsem od Valašského Meziříčí.
0: Ano, Valašské Meziříčí, já si to stále dobře pamatuji. Takže u vás už proběhlo světlo, Tome.
1: Ano.
0: Jak je to bylo?
1: Jo, bylo to dobré.
0: Bylo to dobré? Užili jste si to?
1: Otrovilo mě a i ten zpěvák k Rytmus, takže bylo to dobré. Bylo tam hodně lidí.
0: Hezky, tak to jsme rádi, že jste si to s Rytmusem užili ve Valmezu, protože nám volá furt Valmez. No, jakou písničku dáme, Tome?
1: Od Evy Farné, a jestli máte tu novou, neříkej, co má se stát, máte to od Evy Farné.
0: Máme, takže tuhle tu dáme a bude to pro koho?
1: A bude to pro všechny lidi, co poslouchají Radio Krokodil.
0: Za všechny děkuju, krásný večer a víkend i do Valašského Meziříčí do zimy přeju. Mějte se tam, Tome, zatím. Ahoj.
1: Nashledanou.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Je to dobrý s Rádiem Krokodýl 603 103 103 Krokodýláci. Jsme furt ve spojení a někdo opět vyzvání. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, kdy tady Tom Prigl. Čau, no, Kutiťo.
1: Nazdar, Tomi, zdar, zdar, zdar na Prigl. Jak se tam máme? Co, kluci, před víkendem?
2: Dobrý, dobrý, vaříme toto, jo, teplo máme, prostě pohoda, no.
1: Co vaříte? Řekni, co vaříš.
2: Já ti to řeknu úplně jednoduše. Koupil jsem dneska prasátkovou hlavu.
1: No, takže polívka?
2: Polívka bude a tam jsou ti líčka, to je dobrota, to je dobrý.
1: Jo, dobře, tak to si nechte chutnat, kluci, a zahrajeme jakou písničku, prosím tě?
2: No, prosím tě, já nevím, jestli to tam nebylo, nebo že jsem dneska neměl čas moc, no. Ale nicméně, buď to Dašu, nebo něco od Leony, prostě to je jedno.
1: Leona byla Daša, nebyla Dašu, jedem Austin, takže pro Prah.
2: Takže hodíme to jako vždycky, jo, prosím, já to zhrnu, aby se jí nedrmolil týden. Honzík, David, Dan, Zdenda, Brambora, policajt, Krkovičkový kocourek. Pro Petra Holíka, do Krokodýla, pro celý tým rádia Krokodýl, teta Paťas, Petr, a ještě bych tam dodal jenom, oni taky vždycky se tam něco pošlou, takže Slavkov, Medříč a Vítalářový prostě jako, jo.
1: Jasný, já moc děkuji za všechny, za sebe, za Krokodýla a kluci, dobrou chuť k tomu prasátku a pohodovej prodloužený víkend na Priglu, Tome,
2: děkuji,
1: mějte se,
2: ahoj,
1: zdarec.
2: Děkuji, ahoj, čau, papa.

0: Jo, stále hraje Krokodil. Toto je Spriglu objednávka Dasha Austin. Další přidávejte na 603 103 103 nebo na aplikaci Rádia Krokodil. I to je možný.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, druhá třetina u konce, takže přátelé, 1-3 v Olomouci u Kohoutu a jsme zvědaví, jak tenhle ten zápas dopadne. Každopádně, teď jdeme tady blíž než je Olomouc, jdeme, je to Slavkov, myslím, že jo, halo, dobrý večer, zdar jak svíňa.
10: Zdar jak svíňa, tady Vilda a Jaruš ze Slavkova, my bychom chtěli nechat zahrát nějakou pěknou 90 dle tvýho výběru.
11: Pro tebe do studia, pro pána Andělu.
10: Pro Bajkerose Zdeňka do Šepkovic, pro Alex do Hodonína, pro oba dva Milany.
11: Pro jednu zámeckou paní, která tady pracuje u nás ve Slavkově v kanceláři.
10: A pro všechny ostatní krokodiláky.
11: Ještě pro Lukáše do Slavkova.
10: A ještě pro Lukáše do Slavkova.
11: Přejeme hezký večer, ahoj.
0: Hezké večer a hezký prodloužený víkend do Slavkova a užijte si i zahrádkářskou výstavu v zámeckých koních.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Krokodýl a hity napsány.
3: Já tě miluju, Ken. Mimochodem to byla taky naše Superstar 2005. Měli jsme tam fantastickou, vysokou, blondiatou jako Barbínu Světlanu, to jsme říkali Barbie, a pak jsme tam měli našeho Adama Vojtěcha, svého času i ministr, že? Zdravotnictví. Kdysi a teďka, a tak to byl zase Ken, krokodýláci. Jinak ze Slavkova do Slavkova, mimochodem 20. oblastní výstava ovoce zeleniny. Zítra a v neděli zámecké konírny, práce žáků základní školy, 120. výročí včelařů, expozice kaktusů, motýlů, aranžmá, květin, v sobotu jablko roku, a jinak se budou prodávat jabka, mošty, domácí marmelády, burčák, víno, tombola, speciality kavárny. No, Miluška se všema si dali záležet, abyste si to maximálně užili, Slavkováci. Tak, jdeme opět na telefon, kolik je 7:30, kdo pak je na telefonu právě teď tady? Petr, halo, dobrý večer.
4: Ahoj, Petulko, Petě ze Žďáru.
3: Ahoj, Petulko, zdravíme do Žďáru na Vysočinu, pěkně.
4: Čau, čau.
3: Čau, čau, jak se tam máte, co, Péťo?
4: Jo, dobře, Míra je v práci,
3: Ježiš,
4: už je domů.
3: Tak... Miro, no, nebude to dlouho trvat, bude. Doma, prosím tě, co říkáš na hokej, sleduješ to proti koho tu?
4: No, to víš, že to sleduju.
3: Kolik to dopadne? Zatím je to,
4: dobrý,
3: zatím je to velmi dobrý.
4: No. 4-2 to bude.
3: 4-2 říkáš, dobře, dobře. Hmm. Tak prosím tě, Peťo, jsme teda zvědaví. Nejseš sama, kdo říká 4-2. Hokej dopadne výborně, 4-2. Těšíme se na to, jaký bude víkend u vás, když je prodloužený, Peťo.
4: No, víkend u Míry bude pracovní a u mě pracovní tady doma, no.
3: Jo, jo, jo, takže všude bude práce, taky budu pracovat, prosím tě, ale i s klukama se budeme veselit, takže se na to těším strašně, zvláště pak v neděli. Takže Peťulko, co si pěkného chceš dát zahrát? Nějaký Imagine nebo Sea nebo...
4: Imagine Dragons bys mohl.
3: Že jo? Třeba Demons, no. Přesně, to potěší i Janíčku, no. Do kašara. Janíčka poslouchá s náma Krokodýla a miluje Imagine, že Janíčko, zlatíčko naše, takže máváme Janíčce. Krásný večer tam do salonu k láskám, kde to voní, je to nádherný, úžasný a vždycky ty vlasy jsou tak fantastický, takže to teda klobouk dolů před Janíčkou. Zdravíme všechny její spokojené klientky a klienty a Demony posíláme teda ještě, Peťulko, komu, kromě Janíčky do kašara? No.
4: Samozřejmě tobě, Peťulko.
3: Děkuju.
4: Jirkovi Wienerovi, hlavně Alex.
3: Alex, ano, tam myslím vyspává teďka, se mě tak zdá, jako.
4: No,
3: vyhrožoval, jak bude poslouchat, že mě napíše a prostě vůbec nic se neděje, takže ona určitě vyspává po nočních, no.
4: Tak, spínka, no, pak to bude pro všechny kometáky, rozbrojováky, no a všichni to poslouchají. A hlavně ještě pro Zdenka z těch Šepkovic, nebo...
3: Ano, pro rytíře ze Šepkovic.
4: Nás vždycky pozdravuje, tak...
3: Protože ano, on na vás vždycky myslí, prosím tě. A mimochodem, v neděli hrajeme s Pardubicema, jak to dopadne s Dynamem, Kometa od 5 v neděli?
4: No, no, toho mám strach, ale musím to risknout. 3-2 v prodloužení.
3: 3-2 prodloužení, dobrý, já to taky vidím maximálně o gól. 4-3 pro Kometu v základní hrací době. Děkuju, Peťulko, měj se pěkný víkend, tobě, Mírobě a papa, ahoj.
4: Jo, ahoj, čau, čau.

0: Zatancuj si so mnou. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak, teď jsi byl, Adame, rychlejší než já, prosím tě, musíš jako vydržet, protože já potřebuji ještě na telefon. Tak, krokodýláci, letí to sakra, 19.39, honem, jdeme na telefon, možná už tušíte, koho tam máme, dobrý večer.
2: Dobrý večer, nejpravdě nejšel.
1: Pán Andělů, krásný večer, úplňkový, Pavle, ahoj, ahoj. Tak, doufám, že seš na to naladěný, bude víkend prodloužený.
2: Mě tě pozabuje Filip, že takovou show neviděl ještě, co s mě udělal s kamarádem.
1: Jo, jo, to bylo dobrý, že jo, s Romanem, jak jsme tě chválili, jak seš vynikající hostinský. No, jasně, ale to přece muselo být, takže Filipa moc zdravím, Míšu zdravím, vnoučata i pravnouče zdravím, koho pozdravíš ty?
2: Filipa s Míšou, no a potom prosím tě, pekabou Jonky se mě vezli.
1: Takže,
2: ano. Pavel Matýčková, dvě Petry jsou to takový moc hodmínky, mě moc pomohli.
1: Petry jsou úžasný, ano.
2: Michalovi a samozřejmě Fialkovým, který mě vezli taky několikrát. Samozřejmě bych chtěl zahrát Zdenkovi Bechovi, už dlouho jsme se neslyšeli. Potom by to bylo Slapko Brno, tak mi se říší a Sezomín a platí se jim na záda velká píseš. Díky moc a jinak všechny zdravím. A mám rád Kometu samozřejmě a paní Dímím. Ahoj, ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme. Kolik dneska dopadneme v Olomouci? Vyřídím, děkuju. Kolik dopadneme dneska proti Olomouci, Kometa, řekni.
2: 3-1.
1: Třeba to bude celý jinak, ale každopádně vzhůru Brno a krásný večer do Mezříče. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj a všechno zhodnej, díky moc.
0: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem. 7:45. Právě teď, krokodýláci. Mimochodem, Olomouc, Kometa teď začala. Je to minuta. Poslední třetina a ani první minuta neodběhla, už je to 4-1 pro Brno. Je to super! 4-1, musím se pak podívat, někdo tam typoval 4-2, myslím Ivoš Andrlí, tak schválně, jestli to tak dopadne, zatím jsme k tomu docela blízko. Každopádně teď se musím podívat na Hodonín 954 FM. Jarda píše, ahoj Péťo, zahraj prosím tě pěknou písničku pro fotbalisty, hlavně Lukáše do Třebíče, Jaromíra do Obřan, včera měl svátek, do Hodonína pro Leonu a Alex, Ivetu pro tebe do rádia a pro Petra do Tišnova a příští rok běhání v Tišnově s tebou. Jsem ready, Jarda Dobež z Hodonína. Zdraví a krásný prodloužený víkend všem a i pro Kometu. Takže Jarošku děkujem a když zdravíš i Prušánky, Leonku, tak Leonka by strašně moc chtěla dneska zahrát, protože v pondělí čeká na ten státní svátek speciální běhání a byla nominovaná z práce jako jediná, prej dneska prostě všichni kolegové kolem ní nabízeli buchtu, ať si vezme, ona stála zrovna za ní šéfová Iveta, takže se tak jako zařechtala, ona se otočila, Iveta hodila úplně takový ten super pohled a že co se řechceš jako, že ty její hlášky prostě jsou neskutečný. Chtěla by pozdravit tím pádem jak Ivetu Chludilovou, svoji šéfovou, tak hlavně sestru Renatku. Chtěla, aby obě přišli jí zafandit. A pro vás, pro všechny, pro hodoňáky, pro prušánky, kabáty a Colorado posílá Leonka. Pěkný víkend.
2: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Krokodýláci, 42 vteřiny stačily, aby zvýšilo Brno na 4-1 na ledě Kohoutu v Olomouci. Zábranský střílel z modré, měl přesnou mušku, u branky tečoval ještě Robert Lejno, autor první branky Brna, a přinesl hostům další golovou radost. A už to komentuje i Tišnov, mám tam Janičku, že jo, která má svoji úžasnou Zdeníčku, to je malý holík, a malý holík je samozřejmě přímo na stadionu a užívají si to. Takže zdravíme i do Tišnova, ale teď musím zase opět na telefon, protože tam máme tu, která je hrozně nachcípaná. Mimochodem, kdy to bylo? Teďka ve středu. Ve středu 23. září, kdy Ivanka v meterii vedle New Orleans pravidelně paří. Teda ona moc nemá čas pařit, protože se furt stará o ten barák, ale tentokrát je měla významné kulatiny, takže píšu. Ivanko, zlatíčko, vidím dnes kulatiny a mám jediný přáníčko. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví za nás všechny a krokodýla přejeme, ať se daří, péče o dům, o zahradu, o svou rodinu, ať tě provází láska a síla. Takže Ivance Krejčí k těm jejím významným kulatinám. Do meterí, všechno nej, Ivanko, krásně si to užívej, a teď speciální objednávka, kde i pro tebe je samozřejmě písnička věnována od Velenky, která má rýmu jako svině. Veli, hezký večer na Morendu, ahoj, co bys ráda?
1: Ahoj, milý Petříku, ahoj všichni krokodýláci, doufám, že se máte dobře. Poprosila bych Peťu, jestli by nezahrál písničku Philadelphia, je to nádherná písnička, nádherný film pro svoji hvězdičku Dominiču, pro moji dcerku do Koloráda, kazince, a samozřejmě i Vožce a Šárce do New Orleans v Louisianě. Moc vás všichni zdravím, mějte se rádi, zdraví Velenka.

Strýco Philadelphia, speciálně do Spojených států amerických, nejenom do Colorado, ale taky do Louisiany, Metairie, New Orleans, Ivance, což je naše zlatíčko. Přejem k těm kulatinám to nejlepší všecičko. Ať se stále daří, Ivanko. Za Velenku, za Brno, za Krokodýla, ať tě provází síla. A jinak, přátelé, 46 minut odehráno v Olomouci. Je to 4-1, je to na dobré cestě. Svůj hlas i srdce dáme, hoši, pojďme, Kometa. Pochopitelně, že bych chtěla zahrát

0: Stišnová, Janička, právě písničku od Kometáku nebo od Michala Davida. Pro Kometáky správný tým, ale protože to už nestihneme časově, dáme si navždy Kometa, Jani. Ale jako poslední to půjde, jasný?
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlama, speciálně i směr Valtice dolů na jih, protože tam máme Frantu Drobiliče a už jsem dneska dával nějaký komentáře k tomu, že se chystá velká fantastická akce, vlastně oslava 50. mýho kamaráda, úžasného zpěváka, se kterým jsme se potkali v Superstar, Petra Bendeho. Valtice, 7. srpen 2027, Krokodýláci na náměstí, fantastiční hosté, fantastický zpěvák, fantastická oslava a příležitost se potkat, zaspívat, zapařit, vína popít a hezky si to krásně ve Valticích užít. Takže zdar jak svině do Valtic. Franto, doufám, že máte fantastický večer. Užijem si to neskutečným způsobem, moc se na to těším už dneska. Léto, srpen, Valtice, 7.8. bude stát za to s Petrem Bende, protože Petro Bendeho a protože Peťu Bendeho hrajeme vždycky na závěr společně s naším rytířem ze Stolové hory, tak než si pustíme Nad horou svítá. Pozdravíme Šepkovice, dobrý večer.
2: Zdar, Peťane, dneska máš nečekaně dlouho.
0: No nazdar, Zdeny, to bude krupice jak svině, protože dneska mám 8hodinovku, jo, klasická šichta dneska, jo. Dobrý potře.
2: To se někdo má.
0: Já doufám, že hlavně vy posluchači, že se máte, že si to užíváte, když tady sedím s váma, no, takovou
2: tak
0: dobu,
2: co? Tak ani nedejte, holky. Úplně jsou to, jo.
0: Doufám, že je to příjemné, potěšitelné, až radostné, energické a že hned s úsměvem máme lepší začátek víkendu. Zdeněčku, rád tě slyším taky. Doufám, že to dneska lépe hraje u tebe na anténě ten Krokodýl a koho pozdravíme, řekni.
2: No člověče, prodloužený víkend teda, pochopitelně.
0: Přesně, prodloužený. Bude přát takže hlavně Beranum Prey, jo. Nové začátky, takže přátelé, nebojte se toho. Hvězdy jsou při vás, no.
2: Jo, a i měsíček, ten bude dneska zase jak prase velký. Ale takže písničku pošleme mým klukům, Peťovi a Patrikovi. Zrovna dorazili z Mnichova, prý se tam nedá skoro chodit, jak je tam narváno na tom Beer Festu.
0: No jasně, Oktoberfest, Oktober.
2: Oktober, jo, správně. Museli je domů, že jo, za rodinkama. Jinak jako pohoda, takže přidáme ještě plavkováky vysmáty, Pavlíka z Velmezunu, ano. A Tajgrov Cesklova u Čechova a hlavně dlouhý, prodloužený víkend a zdarek na přezdenek.
0: Říkáš to dobře, je pod vlivem úplňku ve znamení Berana čas, kdy všechno končí a znovu začíná. A Beran je znamení jasných a přímých činů se vzkazem. Běž do toho bez obav, běž za svým cílem. Takže přátelé, odhodit starý starosti a bez výčitek se rozhodnout pro restart s čistým štítem. Aspoň tak to říkají hvězdáři. Takže ať se daří, krásný prodloužený víkend a ať vám nejen úplněk dobře svítí na cestu. Zdeňo, díky a měj se, zdarec.
2: Zdarec a golfu zdar.
0: Jak říkáš, golfu zdar, ano. My jdeme s klukama, zítra i pozítra, zdarec.
2: Zdarec.

0: Zemfí, Karmína, my se nemůžeme dočkat srpna 2027, kdy oslavíme nádherný 50. Petra Bendeho. Zdravím ho srdečně, ať je nahoře, na severu, v Ostravě, doma, s rodinou, nebo někde na cestách, což je u něj obvyklé. A zdravíme i Lukáše ze Slavkova, protože bych chtěl pozdravit všecky kometáky písničkou Kometa Brno. Mám tady připravenou ódu Navždy kometa Lukáši a dáme to zahrát všem. Ať dneska vyhrajem, protože aktuálně před námi poslední třetina, běží přestávka, stav 4-1 pro Brno, tak já myslím, že dneska vyhrajeme nad Kohouty. Pro vás, pro všecky krokodýláky do rádia, pro Slavkováky, pro moji rodinu, Lukáš ze Slavkova. Lukáši, děkujem, salutujem i s Benďákem a krásnej prodloužený víkend všem přejeme. Ať se vám daří s krokodýlem, hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 000 korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová ve středu 30. září a od 1. října pojedou tramvaje bez omezení. Na náměstí Svobody se ode dneška do 3. října koná vinobraní. Součástí události budou také speciální skleničky. Velká cena České republiky silničních motorek se vrací zpět do červencového termínu. Pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
2: Je dobré mít se o koho opřít.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě U Splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Stares Arena Vodova ode dneška hostí mezinárodní turnaj v basketbalu na vozíku. Akce přivítá týmy z pěti zemí a nabídne divákům 3 dny sportovních soubojů s dobrovolným vstupným.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Největší hudební výběr vám nabízí Krokodýl. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Páteční Krokodýlí pilíšek se nám báječně rozjíždí. 25. zářijovou noci vychutnáme, jak se patří. Hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. I took a pill.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová ve středu 30. září a od 1. října pojedou tramvaje bez omezení. Na náměstí Svobody se ode dneška do 3. října koná vinobraní. Součástí události budou také speciální skleničky. Velká cena České republiky silničních motorek se vrací zpět do červencového termínu. Pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Jarek Hemelé se vámi, krásný poslech, parádní noc. Teď budeme zdravit vás, co nás ladíte a posloucháte v Břeclavi, a to na 99,1 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a Břeclav při pátku, ať si užívá hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Hity Krokodýla Valí dál, Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme Mezinárodní den neslyšících, který se slaví od roku 1958. Jenom abyste viděli, čím významný třeba ten dnešní páteční byl den. A teď ale přání krásné noci a užívejte si z Krokodýla. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na ústředním hřbitově vznikne pietní místo pro oběti komunistického režimu, a to v místě hromadného hrobu 1107 osob, kterým nebyl dopřán individuální pohřeb. Pietní desku vytvoří sochař Dušan Váňa. Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě u splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Stares Arena Vodova ode dneška hostí mezinárodní turnaj v basketbalu na vozíku. Akce přivítá týmy z pěti zemí a nabídne divákům 3 dny sportovních soubojů s dobrovolným vstupným.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hity krokodýla nám krásně valí dál, páteční pilíček si užíváme. Spousty z vás ještě na cestách, tak přejeme pohodu, dobrou náladu. Ať si, jak se patří, i za volantem vychutnáte hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

Půlnoce nám blíží stále v pátečním krokodýlím pelíšku. Mnozí z vás stále paříte, dáváte si něco dobrého, tak do všech barů, hospodek a restaurací, kde nás po jihu Moravy poslouchá spousty z vás, tak pěkný poslech a užijte si s krokodýlem. Hit za hitem.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Česko přichází zhruba o každý 7. litr pitné vody pomocí mohou technologie a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. České vodovodní sítě ročně ztratí desítky milionů kubíků pitné vody. Za rok 2025 to bylo 83,7 milionů kubíků. Každý 7. litr vody se tak vůbec nedostane k odběrateli. Obnova vodovodní sítě však postupuje pomalu, při současném tempu by trvala přes 240 let. To je. Tak, tolik voda, kterou potřebujeme k životu a kterou bychom měli samozřejmě dávat jako prioritu číslo jedna. Teď už další hity. Rek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Doplňky stravy užívá 84% z vás, kvalitu, ale každý vidí úplně jinak. I na to koukneme teď na vlně krokodýla. Doplňky stravy jsou pro většinu z vás běžnou součástí péče o zdraví. Podle průzkumu letos pilulku užívá 84% lidí ve věku od 18 do 55 let a 2/3 z nich při výběru upřednostňují kvalitu před cenou. Představa o tom, co je kvalitní přípravek, ale pak už není jednotná. Tak doufám, že pokud si dáváte nějaké samozřejmě doplňky stravy, víte, co všechno obsahují. No a teď už za dalšími hity s krokodýlem.

0: But you're just a boy.
1: Krokodýl.

Radio Krokodýl. Hit za hitem. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.